Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Street Fighter. Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. The world champion of Street Fighter! Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Ti bacha. Maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Matrej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: tady je Mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Haló?
3: No, Honvar, dobrý den.
0: Prosím vás, to jsou svíčky?
3: Ano.
0: Helejte se, tady je Mrázek ústředná, zvoník od Matky Boží, já volám od svatého Antonína. Prosím vás, za kolik máte úplně obyčejný nějaký větší svíčky?
3: Já nevím, musíte mi říct nějaký rozměr, my máme asi 62.
0: Rozměr chcete, jo?
3: No.
0: No, já volám od paní Batyše a ta by potřebovala asi tak 25x5.
3: Jako, myslíte, normálně válcová svíčka, jo?
0: Normálně válcová svíčka, 25 cm dlouhá a široká 5 cm.
3: No, to by u nás bylo asi drahý. My to neděláme a kdyby jsme to dělali, tak by to vyšlo tak na 60-70 korun.
0: To je v pořádku.
3: Jo, že my děláme ručně všechno, no.
0: No, tím líp.
3: Jo.
0: Ona taky právě potřebuje ruční práci. Helejte se. A pak bych potřeboval takových 17 menších. 15x3, to stačí. To je pro jeptišky.
3: A tam těch velkých byste chtěl kolik?
0: No tak to velký dvě, jednu do zásoby, a nebo kdybych chtěl v obě dvě nějak najednou.
3: Jasně, no. Víte co, my vůbec takhle maličký objednávky neděláme. Já přemýšlím... To máme, takhle to, co jste chtěl pro ty jeptišky, tak to bychom měli 4 cm široký a 20 cm vysoký. A ty
0: no, to si myslím, že je dobrý. To nevadí, na cenu nehleďte. Na cenu, hleďte se, já potřebuji hrozně pomoc, poněvadž já jsem scháněl mrkve a nic jsem nesehnal, měl jaký nesourodý rozměrý. A hlavně měli nastrouhanou mrkev, což jako je nepoužitelný, že absolutně.
3: Teď vám vůbec nerozumím.
0: Jo, mrkev byla strouhaná, takže to se nedá použít, jo?
3: Takže si ze mě děláte srandu.
0: Já si z vás nedělám srandu, já prostě potřebuji pořádnou mrkev pro abatyši. Dotazy?
3: No, tak se obraťte na někoho jiného.
0: A nevíte o někom, kdo by nás uspokojil v tomhletom směru?
3: Ne.
0: Kdo by nám udělal nějakou pořádnou svíci? Z boje! Evropa 2.

0: I'm a straight fighter. Tak to ale v bijáku nemůžeš vynechat. The world champion, a street fighter! Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

都走

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Vojsko Brno, čekejte, prosím.
3: Vojsko Brno 126.
0: Rubin, tady je mrážek ušená. Helejte se, já vám volám z vojenského veteránského časopisu Odboj.
3: No.
0: Prosím vás, kam se teďka dovolal? Do kanceláře?
3: Na ústřednu.
0: A je tam, prosím vás, velitel roty nebo někdo?
3: Tady těžko, velitel, kde koho potřebujete?
0: A vy máte jako hodnost, prosím vás?
3: Já jsem občanský zaměstnanec, tady jste na vojenské ústředně, koho chcete, já vás
0: překvapím. Já bych potřeboval nějakou gumu.
3: No jak, jakou? Tady jich máme hodně.
0: Jednoho, přepojte mi nějakého vojáka.
3: No ale kam?
0: Předejte mi, kdo vám první padne pod ruku, číslo, zmaškněte.
3: Ale mě pak znáte, že jsem vás přepojila, já potřebuji...
0: Dejte mi linku 205.
3: 205, nevím, kdo má linku 205.
0: Nezajímá, dejte mi linku 205.
3: 205 neexistuje.
0: Je to rozkaz!
3: Linka 205 neexistuje.
0: Dejte mi linku 25.
3: 25 linku nemáme.
0: Dejte linku 409.
3: 409 taky nemáme.
0: 1409.
3: Můžete pokračovat, nemáme.
0: Aké máte linky?
3: Máme hodně linek, ale takový, jaký chcete, nemáme.
0: Tož dáte mi nějakého toho zeleného hlavu, nebo se na to můžem vysrat?
3: Zeleného hlavu, tady jich je hodně.
0: Dajte mi nějakou zelenou hlavu, lebo uvidíte, co to já za stropím, za bordel.
3: Až mi řeknete jméno té zelené hlavy, já vás přepojím.
0: Novotný.
3: Novotný? A jak dál? Tady jich bude víc.
0: Jedno z nich.
3: Novotný, o jednoho
0: Petr,
3: z nich.
0: Petr.
3: Myslíte, že zrovna jste se trefil do takového, který...
0: Až zkusil jsem to, uvidím teraz.
3: No.
0: A všim mi ukážte, jestli máte tam Petra Novotného, nebo nemáte.
3: Petra Novotného tady nemáme teda.
0: Tož dajte mi Pavla.
3: Pavla.
0: No jasný.
3: Novotného.
0: Novotného.
3: Pavlíka. Tak zkusíme, jestli tady nějakej bude. Novotného netrefil, další jméno.
0: Novák.
3: Novák. A jak dál, já potřebuju vědět aspoň jméno. Takových českých jmen tady je Habakuk.
0: Jara.
3: Jara? Mám tady, já vás spojím.
0: Jo, ale až z jara došel mi kredit na zás.
4: Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
10: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Ranní show začne za 20 vteřin. Jsme tady v kompletu ve studiu Katka Říjová.
1: Dobré ráno.
0: Leoš Mareš.
2: Dobré ráno.
0: A Štěpán Kozub.
3: Dobré ráno, takže komu jsem chyběl?
0: Hlásím se.
3: No výborně. A co ti kamionáci na dálnici, těšili se na mě?
0: Nevím, můžou samozřejmě zavolat. Přátelé, začínáme to, jak jsme se sem dostali. A to, co se tady bude dneska dít, bude předmětem dalších vteřin. Ale teď zprávy v 6.00 s překrásnou Katkou.
1: Dobré ráno, začíná dvoudenní summit Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Řešit bude s ostatními lídry členských zemí i situaci na Ukrajině. Evropské špičky by podle nedávného prohlášení šéfa hnutí SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury měly jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Na všech německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Cílem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním později podlehl. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
4: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město ji postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novou stavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony. Novou sokolovnu mohla veřejnost navštívit poprvé při příležitosti památného dne sokolstva. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole Evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné výkop v 18:45. Plzeň pak dnes od 21 hodin hraje v Budapešti.
5: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru k D1, jinak je ranní provoz zatím klidný.
0: Klídek.
5: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: No, chladněj se včera.
1: Ano, ranní teploty kolem 4.
0: Ty bláho, já jsem to tak jako nevychytal, protože jsem byl nějaký jako...
1: Rozjetej.
0: No byl jsem rozmazlený včerejškem. Mm-hmm. 14.

0: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Začínáme, možná získáme hned na úvod slova podpory. Haló? Haló? Vy jste ten kamioňák, po kterém volal Štěpán?
2: Ne, nejsem kamioňák, jsem jenom pitomej dodávka.
1: To je to samý, ale to je malý kamion.
2: No, to jo. Já jsem chtěl jenom říct, že Štěpán teda hodně chyběl, no.
3: Fakt
2: no.
3: Jsem vám chyběl, jo?
1: Já to beru jako kompliment.
3: No. A nepřebýval tady někdo za tu dobu, co jsem tu nebyl? Já to ještě tak vyčistím.
2: Ještě jsem chtěl říct, že jak jste minule vyprávěl Štěpán, je ten vtip s tím Mikulášem,
3: ano.
2: Já s těma postiženýma dětma.
3: Děkuju, že jste právě začal takhle, ano.
2: Tak právě paní dělá v takovým jako zařízení, kde jsou takovýhle děti,
3: ano.
2: Tak jsem to tam vyprávěl a moc jako s úspěchem jsem se tam nesetkal právě.
3: Jo, takhle, vy nemáte jakoby emocionální cítění, tak to nesmíte říkat tyhle vtipy.
2: Aha, tak to
3: nejde.
1: Jestli jste to říkal, taky záleží, jak jste to říkal, že jo? My vás nechcem...
2: No stejně jako Štěpán, no?
1: Myslíte si, že to bylo stejně? Já mám taky pocit, že zpívám jako Karel Gott, někdy, na scéně. Říkám si... Malá uličnice včelka má, já říkám si, jak scénečka.
2: Tak to já bohužel takhle nespívám.
3: Chcete říct pro děti nějaký jiný vtip, který by je mohl bavit?
2: No zkuste.
1: Fakt. My začínáme takhle úplně přímo. Můžete slíbit, že mezi 6. a 9. budou zase postižený děti?
3: Můžu to slíbit, máme všechny v dodávce.
1: Tak pojďme.
3: Chcete vtip? Tak zkuste říct dětem tenhle, jo. Dvě devítileté děti, to by mohlo mít úspěch. Holčička s chlapečkem se schovají v lese, aby zjistili, kdo je jak obdařen. Jo, říkám to velmi filozoficky. Tak jako chlapeček, nebo tak dobře, začnu jinak. Holčička říká, prosím tě, můžu si tam sáhnout, co to tam máš? Tak ona udělá šmudlidudli a on udělá ha, ha. A ona, ježiš, ty jak slimák. A on říká, můžu i já? A udělá šmudlidudli a říkají, ty jsi taky chlapeček. A ona, ne, já kakám. No, zkuste tohle.
4: Šmareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozlů.
1: Už jsme vás tam přidali.
3: Teď jsem si všiml, to je husté.
4: Show Evropy 2.

0: tomorrow.
1: OK, začíná ranní show, nebo už dávno začala, protože toho bylo na úvod až. Se Štěpánem Kozubem, s Katkou Říjovou, s Leošem Marešem, 6.09. První písnička, která zazněla, se jmenovala Yesterday, Today and Tomorrow. A protože tady máme pana Kozuba, tak to s ním projdem. Takže Štěpáne, prosím vás.
2: Ano.
1: Yesterday.
2: Takhle, na mě si nepřijdete, já jsem se připravoval na tuhle písničku, to je vlastně ta legendární scénka Včera, dnes a zítra.
3: Ano.
1: No jo, vlastně.
2: S Jiřinou Bohdalovou.
1: Včera, dnes a zítra.
2: Ne, Jančurová, no, to já mám rád, takže to znám.
1: A ten...
2: Dvořák tam je v té frontě, ale hlavně Felix Holzmann.
1: Holzmann, ano, no. Včera, dnes a zítra. No ale já se ptám vás, co včera?
2: Co včera jsem zažil jakoby ve svém životě? No. Mám jeden, Kači, to mě hodně pochopíš, zážitek s dcerou. A já vlastně nevím, jak moc mám o té Anežce furt mluvit, chudáček můj, ale tohle je pěkné vlastně.
3: Aha.
2: My jsme byli trhat zuby.
3: Hezky.
2: Má dvě korunky, protože princezna, tak jí udělali dvě korunky. Ale trhali zub a dali analgetikum.
3: No.
2: Takže když se probudila, tak mi říká, tatínku, ty máš dvě hlavy. Říkám, neboj, miláčku, to přejde. Ona, ne, já chci, to tak zůstane na vždycky. Bobinka moje, no.
1: Tak to bylo včera.
2: To bylo včera.
1: Dnes?
2: Dneska jsem si dal lanovku.
1: Přátelé, bychom jeli lanovkou do ranní show.
3: Neuvěřitelný, já jsem viděla to video.
1: Ano, na Instagramu je video. Katka nevěří, že to je reál.
3: Ne.
1: Ona říká, to jste jeli na Petřín kvůli tomu a my.
3: Já už se něčemu nedivím.
1: Mě to zaskočilo, ta otázka. Tak jsem chvilku čekal, zaváhal jsem a řekl jsem, jo.
2: Pozor, já uvedu na pravou míru pro posluchače. My s Leošem točíme remake na legendární film Anděl na horách.
1: Ne.
2: Tak děláme Albín na horách, protože já jsem hlavní roli.
1: Ne, já jsem normálně Štěpánovi koupil hotel a ten prostě má dépandans, jakoby horní budovu a tam se jede lanovkou. A je to teda pěkný oprus, protože vlastně musíš furt čekat, než přijede. Teď mě třeba ujela, já jsem za ním jel, za Štěpánem včera a ujela mi lanovka, tak jsem čekal. Prostě.
3: A jezdí aspoň každou hodinu?
2: Hlavně jsem si nechal dole snowboard, takže jsem vyjel úplně zbytečně.
4: Leoš Mareš, Katka Zíhová, Štěpán Kozl. Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin 14 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Probrali jsme z písně Yesterday a Today první dvě slova, až tam je třetí slovo Tomorrow. Takže jaký budete mít Tomorrowland? Katko, co budeš dělat zítra? Je čtvrtek už.
1: Zítra se probudím.
0: Pozor,
1: a budu.
0: Pozor, Štěpán, vy to nevíte. Vy jste to řešili vlastně přesně takhle po 6 hodině.
1: Asi jo.
0: Ale Štěpán to neví, takže...
1: Zítra se probudím a budu v Brně.
2: Ne.
1: Jo.
3: Kači, a ty už se nemáš ráda, nebo co se stalo teď?
1: Já se právě mám ráda a mám přes příští týden narozeniny a já jsem si strašně přála vidět moji nejoblíbenější zpěvačku na světě a zjistila jsem, že ona prostě bohužel už nejezdí do Prahy, ale jezdí koncertovat do Brna, takže dnes vyrážíme na Anastasiu.
0: Oni jdou na Anastasiu.
3: Anastasia.
0: A zítra já jsem tady s Káťou Podraskou a...
1: No?
0: Budeme myslet na Katku, jak si užívá Anastasiu. A Katka nejenom, že miluje Anastasiu, ale ona má tu výhodu, že je zpěvačka.
3: Ano.
0: Katka teda vlastně není zpěvačka.
3: Ale zpívá výborně.
0: Ale vlastně je zpěvačka.
3: No, ano. No.
0: Jo? Jako nenapsal bych Katka Říjová zpěvačka. Mm. Monika Absolonová zpěvačka.
3: Přesně.
0: Eva Farná.
1: A to je tím, že se tím neživím, ne?
0: Tak. Takže Katka Říjová vlastně je moderátorka.
1: No, taky bych neřekla teda.
0: No, tak to slovo od I, myslím. To nebudeme říkat.
3: Intelektuálka.
0: Intelektuálka.
3: No, intelektuálka.
0: Ona je intelektuálka na Instagramu.
3: To se mi líbí.
1: Já včera jsem ukazovala nový bundičky, který jsem si koupila, takže to sedí.
0: Já miluji slovo bundičky. Taky vám to jako háže prostě.
3: No háže by to, háže, háže.
0: Že bych si hajnul do postýlky a podíval se ti na tu bundičku.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kostl. Ranní show Evropy 2.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Usnula?
6: Asi jo.
9: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
18: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
19: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
2: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý týden v ranní show Evropy 2. Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice. Evropa
0: 2. Jsme zpátky, 6 hodin 20 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. My si nemůžeme nechat ujít ani vteřinu toho, jak jsme tady nabití tématy. Třeba teďka během reklamy Štěpán říká, teď mi přišla hlasovka na Instagram.
3: Ano, jo? Chcete ji slyšet?
0: No, tak to puste.
3: Tak já to pouštím, jo.
0: To pustit.
20: Dobré ráno, pane Kozub, jak se máte? Já mám velký zájem o služby pana Mareše, akorát pan Mareš, já vím, že toho má moc. A já už nevím, jak se k němu jakoby dostat. Já jsem mu psal e-maily na Instagram. A kdybyste byl tak hodný, no nevím prostě, jak se k němu dostat.
0: Já už toho gigola nedělám, ale.
3: No právě ty služby, tak jestli vás můžu poprosit, vraťte se ke starému řemeslu.
0: Je to nejstarší řemeslo, ale... Ale včera jsem zrovna o tom přemýšlel, jaký by to bylo, kdybych spal s holkama za peníze od nich.
3: Tak, no, dobře.
0: No, a jaké, jsem, jaké no, by jsem to na bylo? To myslel. Říkal jsem, že by to bylo úplně jako crazy, že by to bylo ujetý.
1: Koupil by ses nějaký drahý auto?
0: Ne, spíš jako ta změna. Že bych třeba fakt jako říkal, jako jo, prostě, jako... Pohodě, ano. Ale budeš si muset připlatit. A ta holka by řekla třeba, není problém.
3: Já bych si vás vydržoval hodně, ale bych vás bral na dovolené.
0: Ne, tak. Přátelé, není o co stát, je to blbost. Je to blbost. Počkej, teďka mi někdo něco říkal, počkej. Jo, vím, někdo mi to říkal, trenérka mi říkala, že se bavila s kamarádkou a že ta jí říkala takovou tu větu, že se ona bavila s kamarádkama a někdo jí říkal, že s malým kašpárkem jde udělat velký divadlo, mm-hmm. jo? Což je taková ta okřídlená věta. Mm-hmm.
3: Ano.
0: Jo? A ona na to říká prej. No tak záleží na tom, jak velký máš to divadlo.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozlův. Ranní show Evropy 2.

0: 6.24, posloucháte ranní show na Evropě 2 a vracíme se ke zpěvačce Katce Říhové.
1: Vážně?
0: Kdo poslouchal ranní show už před 10 minutami, tak slyšel, že jsme tady rozebírali, že Katka Říhová je intelektuálka, pracující ano. V rádiu.
1: Především.
0: Nicméně mohla by mít na Wikipedii zpěvačka.
2: Ano.
0: Já to tam mám taky. Já mám moderátor a zpěvák.
2: Takže...
0: Ne, moderátor a zpěvák.
2: Jo, zpěvák. Já mám třeba herec a zpěvák, jo. Ale já dělám obojí, jako doopravdy.
0: A vy jste opravdu zpěvák.
2: No, já jako nelžu, já to fakt dělám.
0: Tak v tom případě zpěvákem může být opravdu kdokoliv.
2: Jo, tak, ano. Kači, ale já ti musím říct, proč se neživíš zpěvem? A řekni mi to.
1: Já nevím, já nějak asi jsem neměla úplně příležitost, nebo osud mě tam nezavál.
2: Kači, nechceš, abych ti udělal O2 Arenu? Já taky chci produkovat lidi.
0: No tak jako je to vaše.
2: Jo, díky, tak ale co?
1: Jako
2: takže
1: jo.
2: Přátelé! Jak se to dělá? Takhle, ne nějak? Jak se to promuje?
1: To jo, ale jako zase, já bych ti chtěla poradit, jako začínajícímu producentovi, měl by si vybrat někoho, na koho ty lidi přijdou, víš?
0: No tak vyzkoušíme.
1: Dobře.
0: Vyzkoušíme. Mluvili jsme o tom, že Katka jede na Anastasiu a že to je její oblíbená paní.
1: Úplně nejvíc.
0: Tak v tom případě by neměl být problém zaspívat nějakou písničku. Může to být jukebox. Může to být jukebox. A já vysvětlím tady Štěpánovi, jak funguje jukebox. Princip je ten, že my...
1: Proto já nejsem totiž zpěvačka, protože já zpívám takhle.
0: Jak takhle?
1: No tak vysvětli princip jukeboxu.
0: Totiž jde o to, že ona zaspívá tu písničku způsobem, který i posluchači vyberou. A dneska budete tím posluchačem vy.
2: Ty brďo.
0: To je těžké, že?
2: Takže jako způsobem já řeknu co teď třeba?
0: Bude třeba za A koktat.
2: Jo, takhle, jakože charakter nějakou vlastnost
0: ano.
2: Toho.
0: Za B německy.
2: Okay.
0: A za C opravdu, jako kdybyste byl na koncertě v Brně.
2: Ty brďo, a to jste mi teď dal na výběr, jo?
0: Jo, já jsem to vymyslel, ty možnosti teďka.
2: Takže to není úplně moje anketa.
0: Takže?
2: No, tak já si vybírám jakoby C, jako na koncertě.
0: Jako na koncertě
1: teda
0: v Brně.
1: Teda nevím vlastně. A píseň?
0: Píseň je One Day in Your Life, jsem ti vybral.
1: No, tak tím ona, teda, když jsem na ní byla naposledy, tak tímhle ona otevírala tu show.
0: Má to intro?
1: Nějaký jo.
0: Jo, tak jdem.
1: Předehru.
0: Ty pozor, přátelé. Jukebox v ranní show na Evropě 2. Katka Říhová.
3: I know
0: Brno. Ahoj.

0: ještě jo.
1: Já jsem zklamaný, protože já nemám rád nekontaktní zpěvačky.
0: Jo.
1: Jo, a zadání bylo, že to bude jako zítra na koncertě v Brně. A za mě, ty jsi vůbec nepozdravila Brno. Nepozdravila si fanoušky, jako sorry. Jako já to nesnáším, když přijde, ani neřekne bů.
2: Rozumím, ale na obhajobu Katky v Brně to nepoznají, jestli je pozdravila.
1: Jako mohla si dát nějakou verzi, třeba změnit text, jako nebo nevím, aspoň trochu se nějak přiblížit. Myslím, bys to ještě nějak jako dokázal.
0: Brněnsky, jo.
1: Nemusíš brněnsky.
0: Hello Brno, good evening. Ono je to teď dneska, to není zítra ráno, víš ten koncert? Ty už jsi zblblej.
1: To je dneska?
0: To je dneska večer.
1: On má ve čtvrtek koncert v Brně?
0: No.
1: Hustý.
0: Hele, za prvé v Brně a za druhý ve čtvrtek.
2: Tak já musím rychle na Aukru prodat ty lístky, protože už to mám tady dneska, že já tam jdu taky teď už původně, ale já to nakonec nechci.
1: Na Aukru, vyprodáte lístky na Aukru.
2: Všechno na Aukru, všechno.
1: To jede.
2: Já jsem vám počaroval mikinu minulý týden. Jsem ji střelil za trojku.

0: Miluji tě.
1: A já zase miluji Anastasiu a je mi úplně žinantní, jako by to zpívat, protože...
0: Tak počkej, tak, hele, tak to nechám, hele.
1: No. No tak to jsou nějaký vokály, to není ona, že jo?
0: To jsou vokály, jo.
1: Nějaký podkres. Ale já jsem právě chtěla jako jí dát ten kredit. Ona je jakoby tak nedostižně dobrá, je prostě proto asi je v mém srdci takhle. Oni vždycky říkají, že to je běloška s černošským hlasem. A mě to strašně baví.
0: Tak ukaž. Ukaž, Anastasio. Je to vaše.

0: Já se omlouvám, prostě mně se to víc líbilo, že to zpívala Katka. A to Anastasia, ale fakt, já nevím proč. Jako asi Anastasia zpívá jako možná jako líp, ale ty tak nějak zpívá, že to bere za srdce.
1: Jseš dobrá, Kači, prostě. Jseš dobrá.
0: Ranní show, dobré ráno. Dneska zažijete.
2: Dobré ráno.
0: Hned máš slovo. One day in your life, to je dneska, Káťo.
3: Ano, ano, ano. Dneska já budu žovat.
0: Anastasia v Brně, hala vodová. Tak, co máte na srdci?
2: Dobré ráno, no tak, když už bude dělat ty silvestrovský, no tak tam posleme Káťu ještě dopoledne, ne?
0: Jo, tak už volají lidi, že budeme dělat silvestrovský. Vy to víte, že budou silvestrovský pecky, jo?
2: Jasný, tak Káťa, Kozu, Brent, to bude trojkombo, prostě raní show.
3: Jakože já bych vystupovala dopoledne v tu aréně.
0: Ne, je to...
2: No jasně, dopoledne.
0: Ne, dopoledne. Jo, takhle to myslíte. Vy jste to vymyslel, že vlastně na Silvestra v O2 aréně je oznámený stand-up Štěpána Kozuba.
1: Ano.
0: Tedy teda od 2 do 4.
1: Je to tak. Hmm.
0: Dneska vlastně spouštíme prodej mega silvestrovských pecek od 20 hodin do půlnoci. A ano. Vy jste vymyslel, že by tam byla ještě třetí jiná akce ve stejný den, dopolední koncert Katky Rýlový.
3: Když už to máme pronajatý.
2: No přesně, když to bude pro VAR, tak je to jedno, ta technika už tam bude.
1: Přesně, to se mi líbí ten váš přístup, to je dobré.
0: Když to bude pro VAR, to je nejde. Ne, já teda musím říct, že vlastně jste se trochu trefil, protože Katka na Silvestra v O2 aréně samozřejmě bude.
3: Je to tak.
0: Ne tedy v 9:30, nebo respektive, možná to bude v 9:30, ale ne dopoledne.
1: Tak.
0: Protože Katka využila nabídky, kterou jsem jí dal, a já jí za to moc děkuju, že teda nepojede nikam a na Silvestra, na těch mega Silvestra peckách samozřejmě vystoupí. To si
3: strávíme ho společně.
0: To si nemůžeme nechat
3: ujít. Strávíme ho s těmi lidmi, které máme opravdu rádi.
0: No, a to budete třeba vy, když budete chtít.
2: Dobře.
0: Dobře, dobře, dobře. Takže jste to vlastně trošku trefil.
2: Tak to bude jasný, že tam bude.
0: Bude tam.
3: Prej, to bylo jasný. Tak,
0: ty jsi byla zatím vždycky, ne?
3: No jasně.
0: A vždycky,
3: jenom když jsem rodila, tak jsem nebyla.
0: Naposledy, když byly mega silvestrovský pecky, to nebyly mega, to byly jenom silvestrovský pecky, tak to bylo v Kongresovém centru Praha. A tam přiléla s manželem a s kočárkem. To bylo tak roztomilý, ale jako byla půlnoc.
1: Dobře.
0: Vybuchovala Praha a Katka tam prostě měla Sofinku, jako kolika letou, to byl rok 22.
3: No.
0: Takže to bylo, prosím tě...
3: To byl rok a kousek.
0: Úplně jakoby v kočárku.
3: No blbý je, že my jsme si totiž mysleli, že ona klasicky usne v 8 a že tam bude někde v kočárku prostě v růžku si dřímat. Ano. Ale tím, že byl Silvestr a děli se tam prostě věci, tak ona byla o půlnoci vzhůru. A já jsem šla o půlnoci zpívat hymnu.
0: No jo, ty jsi asi zpívala hymnu.
3: A já jsem nevěděla, a můj manžel mě doprovázel na klávesy.
0: No jo.
3: Takže my jsme prostě byli v panice, protože jsme si mysleli, že o půlnoci prostě nebudeme mít starosti s tím, že máme vzhůru dítě. Takže my jsme jí prostě předali do rukou tvýho kadeřníka.
0: No jo,
3: Marty hlídal
1: On ji ostříhal tehdy, to si pamatuju, no.
0: On ji ostříhal, ne?
1: On ji ostříhal, no.
0: Takže Katka už na silvestrovských peckách dokonce zpívala hymnu.
3: No,
1: Kači, ale počkejte, počkejte, takže vy budete vystupovat,
3: si, nebo ty budeš... Tykáme, jo?
1: Promiň, já už to mám bordel, za to můžete víš, já nevím, kdo vykám,
0: jo. Tak.
1: Já budu všem onikat. Takže ona, Katka, jak oni to mají? Oni budou vystupovat u Leoše.
3: Jo.
0: Ano, všechny hvězdy českého showbiznesu, teda ty, co přijali tu nabídku, budou vystupovat na mega silvestrovských peckách mezi 20. hodinou a půlnocí.
1: Hezký.
0: Teda si vy skončíte ve 4.
1: Ano.
0: Vyhodíte lidi z haly.
1: No, to já budu osobně dělat.
0: Tam se uklidí.
1: Ano.
0: A od 8 začínají mega silvestrovský pecky a tam bude i Katka Říhová.
1: Kači, nechcete si u mě, já jsem taky producent, trošku udělat jakoby 10-minutový stand-up u mě odpoledne.
0: To je pravda, ty bys tam mohla, když už tam seš. Když už tam seš, s kočárkem tam přijet prostě s Liuškou.
3: No, já to zvážím. Já bych se dal spíš sit down teda. Jo, dobře. Bych si mohla vybrat.
0: No, ale kdybys tam byla, že by se to jako na tom jevišti intelektuálně jako zvedlo.
3: Jo.
1: Přesně. No, protože já ten přízemní fekální humor, já to potřebuji vyvážit něčím.
0: A tam ta Sofika říká, co je to za stejnu, tohleto? A ty tam jdeš na Silvestra do Outoreny, jdeš s dětma?
3: Myslím si, že spíš ne.
0: Už bude hlídat Michal, nebo bude s dětma Michal.
3: Ne, já jsem právě chtěla, aby manžel šel se mnou, aby jsme se to jakože spolu užili a prostě děti budou zase někde jinde, no.
1: Mně se líbí, že necháš tu dcerku vždycky jednou za rok ostříhat, to je dobře.
0: Dámy a pánové, vstupenky na tyto mega silvestrovské pecky se shodou okolností začínají prodávat dnes a to v 8 ráno. 8.00, můžete u toho být.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozu. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Tak dámy a pánové, a zatím doprava.
3: Hlásíme dopravní nehodu, která...
0: Prosím tě, promiň.
3: V pořádku. Tak, dopravní nehoda je na Pražském okruhu na 29. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte tam se zdržení.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
7: You have to be ready.
6: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
8: This is Street Fighter!
6: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekoru je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
14: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
15: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
16: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
15: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
16: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
18: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.

0: Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. Katka Řílová, Leoš Mareš, Štěpán Kozuk. Mám téma. Malinké téma.
1: Tématičko.
0: Homelessáci všude kolem nás.
2: Mhm.
0: My si to můžeme probrat, ale jako mile. Mile.
2: Mile?
0: No. Já mám historku od kameramana, od Marka.
1: Mhm.
0: Vyprávěl mi, že se u nich ubytoval v domě homelessák ve vrchním patře jako pod střechou.
1: Na půdě. Jako bydlela ta paní, taková ta holubí ze Sám doma.
0: Ta bydlela nahoře.
1: No tak brala toho Kevina přece na tu filharmonii úplně tam na tu půdu.
0: No tak tam půda není, že jo, tohle to je normální barák, takže tam je prostě nějaký patro, pak už je tam nějaká technika jenom, jo.
2: Ano.
0: A o patro níž už jsou jako partaje.
2: Dobře.
0: To znamená byty.
2: Dobře.
0: A oni, že bydlej v předposledním patře, že nad ním má vlastně už jenom jedno patro a tam už je pán.
2: Ano.
0: Jo? A říkal mi, že byl vyslán doma, aby za ním šel, protože se necítil jako hezky a mají dvouměsíčního syna.
1: Mm-hmm. Jej.
0: Jo, tak jakože tak vyrazil. A vyprávěl mi to včera, že tam jakoby dorazil, vyšel ty schody a tam on rozložený a spal, jo, bylo tam jakoby teplo, nebo se nějakým způsobem tam vegetoval, viděl ho, říkám dobrý večer, ten pán, co tam jakoby bydlel, tak, nebo ležel, tak říkal taky dobrý večer a ten Marek, kameraman, mu říká, promiňte, ale tady nemůžete bejt.
1: Mm-hmm.
0: A on, že prej, jo, zbalil se, během třeba 10 vteřin si zbalil všechny ty věci a říká, promiňte, naschledanou a odešel.
2: To je hezké.
0: No, tak vlastně mi to vyprávěl.
2: To bych ho tam skoro až nechal.
0: No, on mi to vyprávěl, že na něj jako šel a on, víš, jako mu řekl, tady nemůžete bejt. A on, že ta jeho reakce byla, jo, no, tak prostě, šu. A fakt ještě říká, promiňte, naschledanou a odešel.
1: Třeba měl práci na home office a neměl kde jinde
2: dělat. On je homeless, takže to nemůže být home office. On, jestli to dobře chápu, tak homeless je od slova, že bydlím v lese, ne?
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozu. Ranní show Evropy 2.

0: Dámy a pánové, 6.50, posloucháte ranní show na Evropě 2. Katka říkala, že do Čech míří nová show.
1: No, reality show.
0: Nová reality show.
1: Už to prej koupila nějaká česká televize, ale nevíme ještě která. Nevíme, kde se to bude vysílat.
0: No a o co jde?
1: Je to takhle. Někdo přišel na to, že v televizi fantasticky fungují takový ty adaptace klasických dětských her. To, že Zrádci jsou adaptace Městečko Palermo usíná, má to úspěch, tak teď se rozhodli, že využijou hru na honěnou, nebo spíš jakože hra na policajty a zloděje a tuto věc přetaví právě v reality show. Hmm. Takže tahle show se bude odehrávat v reálném čase přímo v našich městech a ulicích. Aha. Princip je přímo čarý. Vybrané osobnosti, a prej to mají být jakoby známý osobnosti, se promění v uprchlé vězně. Dostanou trestanecký úbor,
0: aha,
1: ale nebudou mít žádný peníze, nebudou mít samozřejmě žádný telefon. Jejich úkolem bude přežít několik dní na útěku a nenechat se chytit. A v patách jim bude trojice elitních lovců z řad opět známých osobností.
0: Tam je problém s tím štábem, no. Kdyby běhali ty osobnosti a měli třeba skrytou kameru, jestli s tím poběží štáb, tak to trošku mění tu hru, že jo?
2: No já spíš teď přemýšlím, jako, až to budu chtít jako tam přihlásit, jestli chci být policajt nebo zloděj.
0: Zajímavý,
2: no. Nevím, jako úplně.
0: Ale, ještě... Ale vemte si, jste slavnej, vyjedete do obchodu a hrajete s tím, že jste slavnej. Prostě normálně, ano. To je karta, že jo?
2: Jasně.
0: A pokud byste sebou neměl štáb, tak by to bylo super. Mm. Ale jestli tam bude štáb, tak je taky divný, že běhnete někam s kamerou, že jo? Kamera za váma, mění hru.
1: No takhle byl ten Asia Express postavený, že jo? A oni...
0: Tam byla kamera? Byl tam štáb?
1: Byla za nima kamera a oni, že jo, jejich principem taky bylo přesouvat se po Ázii, po různých místech a oni vždycky jakoby prosili ty lidi, aby jim zastavili, aby je svezli a říkali, to je TV show, že jo, a měli za sebou tu kameru, takže ty lidi s nás přesvědčili. Ale...
0: A vadilo to? Já ti nechám domluvit, neboj, ale a vadilo to? Já jsem to neviděl, to Asia Express. Jestli to jako vadilo, protože samozřejmě ten člověk jako vzít si do auta dva lidi je jedna věc, ale vzít si dva lidi a štáb, je to takový jako oficiální, že jo?
2: Je to hodně oficiální.
0: Protože samozřejmě to nebezpečí, že tě ten stopař zabije, je menší, když má sebou TV štáb. Jako.
2: Jasně, jasně.
0: Jako nebo by to bylo teda super krytí. Pojď, budeš mi dělat kameramana, aby to vypadalo, že jsme z televize a pak okuchnem.
1: Nebo ten obchod vyloupíme, to je lepší.
0: Nicméně, promiň, povídej.
1: Že tohle ještě má další rozměr, že do toho bude zapojená veřejnost. Hmm. Že ty se budeš moct, když na ulici potkáš nějakého tohohle trestance,
0: ano.
1: Tak mu buď budeš moct pomoct, nabídneš mu ukryt, nebo ho někam svezeš, nebo prostě cokoliv. Ale můžeš se rozhodnout, že budeš na straně těch, co loví, tyhle ty
0: uprchlí
1: trestance a práskneš ho. No.
2: Tyjo, já už jsem to asi obsadil teď v hlavě, jak to bude.
0: A?
2: Já budu ten uprchlík a Jirka Kajínek bude policajt.
0: To je dobré. Mně se líbí, jak říkala Katka, se adaptují ty dětské hry do televize. Co třeba na schovku? Víš, TV show na schovku. Jo, začalo by to, frajer by začal pikat, ne? No. A ty lidi by se schovali a už by nikdo nikdy nedašel. Jo?
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kostl. Ranní show Evropy 2.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Jo, konečně!
6: Co jako?
5: Letíme z mobilu ven!
6: Kam jako?
5: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
7: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Kado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
16: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
17: This is my last resort.
18: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into
19: pieces. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Podívejte se na hodiny, přátelé. Co tam je? Sedmička už.
1: Přesně. Já mám tady novinu, můžu?
0: Jo.
1: Můžu to říct?
0: Ranní show, Štěpán Kozub má novinu.
1: Ano, já jsem se dočetl, že legendární herec, no. Gérard Depardieu, jestli to říkám správně,
0: ano.
1: Tak navštívil Prahu opět, že on jezdí často do Česka, protože jeho partnerka je Češka.
2: Vážně? Fát,
1: no, je velmi mladá, v podstatě by mu mohla dělat vnučku skoro.
0: Že by, že by mu dělala vnučku.
1: No, kdo ví, do čeho se převlíká v noci, jo. Ale já chci jenom říct. Nevím, jestli známe. No ta vnučka, já nevím. Ale on prohlásil, a já se vás chci ptat, v jaké kategorii byste to jakoby prohlásili vy, jo?
0: No.
1: Mám rád smažák, pivo i bohdalku. A teď byste museli dát tři místa, jo?
0: Jo.
1: První, druhé, třetí.
0: Tak... Smažák, pivo, bohdalku.
1: Ano.
0: Já se... domnívám,
1: ano,
0: že nelze neříct Jiřinu na prvním místě.
1: Souhlasím s váma.
2: Je to tak. A nebo dát jakoby sdílené první místo, že jdeš na pivo a na smažák s bohdalkou, no.
0: Já pivo tedy s dovolením dám na chvost,
1: ano,
0: jako třetí flek. Jestli dovolíte.
1: No jistě.
0: Jiřino, snad vám to nebude vadit, omlouvám se. Jste první, ale je to těsný. Jako. Je to těsný, pořád ale první flek, ale těsně, jako smažáček těsně.

0: pojďme to klasicky rozebrat, to partnerství. Ten vztah Gerarda Depardieu a české mladičké přítelkyni. Pojďme se prostě normálně dostat do sféry, která je běžná mezi obyvatelstvem. Tedy pojďme drbat. Kolik je komu?
1: No, takže.
0: Tak o kolik je mladší?
1: No, já myslím, že tam bude, ale teď já to nevím. Gerard Depardieu má 77 let.
0: To tam je napsané.
1: To je napsáno.
0: Aj.
1: To tady nepíšou.
2: Já to vím.
1: Vy to víte?
2: Já to vím.
1: Ty to víš teda?
2: Ano.
0: O 50.
1: 43.
2: Její Magdě Vavruškové, Vava Vrušové,
0: je
2: 49.
0: No tak,
1: to je pohoda.
0: Víš, zbytečně jsme byli zase, víš, předsudky.
1: No, přesně.
0: Jak říká ale klasik?
2: Takových 18 let, co to je?
0: Včera mi někdo říkal, že předsudky šetří čas.
1: No, lidi, já ještě loni chodil s 12-letou holkou. A co jako?
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozl. Ranní show Evropy 2.
0: Vy jste to takhle rychle spočítal jako 30-letý. Minus 18.
1: No, je to tak.
0: To by byly zprávy, co, Katko?
2: To se mu to počítá, když je mu 30.
0: To se mu to počítá.
1: Je pravda, že mě, když je 30, tak se mi všechno odpočítává líp. Jako,
2: no, jo, no.
0: No jistě. Vlastně i moje dcera by byla jenom o 26 let mladší.
1: To je strašné.
0: A vaše dcera. Pojďme dál.
2: Ptáš se pro kamaráda. Dobré ráno, jdeme na zprávy. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. No a v noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Česká armáda chce zrychlit zavádění nových technologií. Jejich vývoj je výrazně rychlejší než tradiční pořizování vojenské techniky. Možnosti, jak tento proces urychlit, chce promítnout mimo jiné do nové koncepce výstavby armády. Mezi technologie zařadí například umělou inteligenci nebo také 3D tisk. A teď už má slovo Zuzka.
4: Budovaná šestimístná lanovka přehradní ve Špindlerově mlýně dostává finální podobu. Má natažené lano a začalo jeho zaplétání. Lanovka je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu svatý Petr a Medvědín za celkových asi 1,2 miliardy korun. Uvedení projektu propojení obou areálů do provozu má být 12. prosince se zahájením zimní sezóny. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
0: Štěpane, všiml jste si zase téma lanovka ve zprávě.
1: To je připravené na nás.
0: Já tomu nerozumím, to je kouzlo vesmíru. Totiž, kdo neposlouchal první hodinu ranní show, přátelé, my jsme dneska přijeli na ranní show se Štěpánem lanovkou. Jako bez legrace. Ne teda úplně až sem.
1: To ne, to ne, no.
0: Byla to první fáze, pak už jsme jeli autem, ale začali jsme lanovkou. Ano. Štěpán vstal, vyčistil si zuby, vzal si kufr a šel na lanovku. A jestli nám nevěříte, tak se podívejte na Instagram. Nevím, jestli to má Instagram Evropa, ještě kroutí hlavu tady David, tak ne, je to na mém Instagramu, takže dejte si Instagram

0: Mareš. A uvidíte, já jsem to nečekal. Prostě jako už jsme jeli všim možným minule tramvají.
1: Ano.
0: Ale lanovka to přebyla, takže gratuluju. Jestli chcete vidět video, já to tady pouštěl Katce v 6 a ona, počkej, není možný, jako, že tu jste šli na Petří nebo spolu.
2: No, no, vy se smějete, tak to vysvětli, kde se vezme jako lanovka. Na
0: no je hotel v Praze, v Praze, který prostě spojuje dvě budovy lanovkou. No. Hmm.
2: A to já jsem třeba absolutně nevěděla. Vím, že něco takového v Karlových Varech,
0: jo,
2: tam se jezdí lanovkou.
0: Je tam nějaký jelení něco, ale no, to je normální lanovka.
2: Jo.
0: No, takže jet do práce lanovkou, když se podíváte Instagram Leoš Mareš, můžete to okomentovat, že jste to viděli a co vy na to. Vypadá to trochu jako AI.
1: Vypadá a hlavně, Leoši...
0: Že jako přilétá normálně nějaká jakoby transportní kabina,
1: ano,
0: jako ve Star Wars trochu.
1: Jako já, když jsem přijel včera v noci na ten hotel a zeptal jsem se, kde jsem ubytován a pán mi řekl, vyjďte si lanovkou do pokoje, tak jsem si říkal, aha, dělají na mě humor takhle hned večer. Oni asi poznali, že jsem odinut, ale na mě si nepřijdou. A fakt opravdu jsem nastoupil do lanovky a myslel jsem si, že jste to na mě připravil, protože no, já se bojím výšek.
0: No nepřipravil, já jsem byl taky zaskočen. Já se přiznám, že jsem nevěděl ten hotel, že to je tenhle ten s tou lanovkou. A až když jsem mojel navštívit Štěpána, tak jsem to zjistil a říkal jsem si, to snad není možný.
1: Pozor, ale já v té kabině jel s nějakým Britem.
0: No.
1: A protože jsem výborný v angličtině, to se o mě ví, tak jsem celou dobu jim říkal, fuck, oh Jesus, fuck, oh my God, fuck. A on na mě na konci udělal, slowly boy, slowly. A jak to dopadlo, si můžete domyslet.
0: Ano, na tom Instagramu, když se podíváte, uvidíte video, kdy tam je turistická skupina a Štěpán samozřejmě vládne všem jazyky, tak říká, hello, it's lanovka. Tak, co máme teďka za zprávu?
2: No, ještě jsem tady měla zprávu o blbou novi na Japnem.
0: Prosím, prosím.
2: Americká společnost.
0: Ale taky, řekni taky něco o někom jiným, než o mně furt. To je prostě, to je hrozně jajíkom zkášou, tyjo.
2: Americká společnost Colossal Biosciences uvedla, že pokračuje ve své snaze oživit Dronteho mauricijského, který je známý též jako blboun nejapný, který vyhynul v 17. století. Společnost nyní mapuje genom ptáka za použití umělé inteligence. Poslední exemplář blbouna nejapného byl spatřen v roce 1662. Tento pták býval Mauritius.
0: A tady má píseň, promiňte, já snídám. Na těle někdo je nosí v hlavě. Blbouné.

0: nebo ve Ferrari.
1: Můj pyšný hlupáku, tebe já znám.
0: Já se tebe mám rád.
2: Kde to stojí?
0: Tak kde?
1: Bouralo se na silnici 16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Strakonická D4 pak hlásí nehodu na 12. kilometru ve směru do Prahy a na Pražském okruhu na 29. kilometru připomínáme nehodu ve směru k dálnici D1.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí je důležité.
1: Ranní teploty teď kolem 4 stupňů, dnes bude oblačno až polojasno, maximální teploty 12 až 17, na horách kolem 9. No a po zprávách pokračuje čtvrteční ranní show s Leošem Marešem, Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem.
0: A něco pro vás máme, něco velmi hodnotného, řeknu vám to za 12 vteřin. Ladies and listeners of Radio Europe 2, Europa 2 for Robin, Europa 2 for Robin, Europa 2 for Robin.

0: partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Uděláme si oslý můstek. Pokud nejste spokojeni s počasím, tak se přesuňte za sluncem. Teda, já nevím, jestli moving to the sun je v překladu to, co jsem řekl. Jak říkám, my jsem z Berouna, je to takový překlad, prostě jako jak říkal můj kamarád, nothing else matters, neboli žádná jiná máma. Takže pojďme se přesunout za sluncem, dámy a pánové, máme pro vás teď krásnou soutěž z cestovní kanceláří TUI. A je to soutěž o 10 tisíc, poukaz na 10 tisíc, na jakoukoliv dovolenou.
2: Žádná jiná máma. To je super.
1: Volejte 257 400 888.

0: Je tady soutěž, jenom si to představte, že jedete prostě na dovču. A máme to tady v 7.17, ale prosím vás, není soutěž, je to čtvrtek. Volejte k nám, jak jsme řekli, dobré ráno, halo.
1: Halo.
0: Nazdar, kluku jeden náš.
1: Tady Jarda,
0: Jardo. Pravím. Jardo, soutěž stují. Víš, jak se píše tují?
1: T-U-I.
0: Ano.
1: Děké.
0: Ano, a zeptám se tě. Jak daleko je podle tebe léto 2027? To je otázka, to je ta soutěžní otázka, to můžeš vyhrát.
1: Jak
0: je daleko?
1: Tak za rok, no.
0: Za rok. To je možnost za A, za rok. Za B možnost, a to je poslední možnost, léto 2027 je blíž, než si myslíte.
1: No, tak asi blíž, než si myslíte. No.
0: Já si myslím, že není správně ani jedna možnost, ale my ti to uznáme. Léto 2027 je možná blíž, než si myslíte. A můžete začít plánovat dovolenou už nyní a vybrat si z nabídek First Minute. V naší soutěži můžete vyhrát právě teď poukaz až na 20 000, to bude zítra. A můžete letět třeba do Turecka.
2: Nebo do Egypta.
0: Nebo do Řecka.
2: Jakou zemi si vyberete?
0: Podrobnosti.
2: O soutěži najdete na
0: www.tui.cz. A dnes hrajeme tedy o desítku. Otázka na tebe zní.
2: Jardo, jsi připraven? Co znamená... Tak jo. Co znamená First Minute v nabídce TUI pro léto 2027? Za A můžete si udělat rezervaci s velkým předstihem před létem a získat skvělé ceny i výhodné benefity.
0: Nebo za B rezervaci můžete provést pouze během jedné minuty a když to nestihnete, tak vybouchne váš obličej.
2: Nebo za C dovolenou si můžete rezervovat jen na následující den.
0: A možno za D vymyslíš Pán Kozub. Co může znamenat First Minute?
3: A nebo může First Minute znamenat nedodělané batátové hranolky.
0: Takže?
1: Tak já si myslím, že to je Ačko, no.
0: No je to Ačko. A vy jste dobrý. Vy jste dobrý. Máte desítku a jste dobrý.
1: Jo, super.
0: Jste dobrý. Tak se mějte hezky, to je asi všechno. Jestli chcete něco říct, můžete. Je bylo 7.17, takže můžete říct třeba teďka, že je 7.19. Kdybyste byl tak hodnej.
1: No, tak je 7.19, ale já mám teda 7.21, tak nevím, ale
0: vy máte, děkuju. Vy máte 7.21? Vy přicházíte z budoucnosti? A to máte na telefonu? Na telefonu?
1: Ne, to mám tady v autě, ale asi mi to blbě ukazuje.
0: Že kdybyste to měl na telefonu, tak máme problém.
1: No.
0: Kdybych vám iPhone ukazoval 7.21 a nám 7.19.
3: Já ale mám 7.19, je to dobrý.
2: Víš, co je dobrý, že tohle je možná jakoby pozvolná adaptace na změnu času, že se to jakoby posouváš po těch minutkách.
0: No ale on si to posouvá na druhou stranu, ale.
2: Jo, teď to bude na to druhou.
3: Jardo, vy jste odkud?
1: Milovice.
3: A to je blízko Brnu?
0: Ne.
1: No to není, jo.
3: Škoda, protože tam je jiný čas, že? Tam je středoevropský.
1: Aha, no, to je pravda, no.
0: Tam
1: no,
0: je středoevropský,
3: no, jasně.
0: Není tam východoevropský.
3: Nevím teď nevím. Kousek od Chorvatska, něco.
0: To musí tam být východoevropský.
3: Proč myslíte?
0: No, tak je to na východ.
3: Od čeho?
0: Od Prahy.
3: Jo, takže vy všechno určujete, co je od Prahy, tak to už je...
0: Dobře, jinak to řeknu. Je to na východ od všeho.
3: Tak, děkuju.
0: Ale to není špatně.
3: Ne, v pořádku.
0: Já mám rád východ. Vemte si teďka třeba východ slunce, to je pěkný.
2: Ne, víš, co je zajímavý? Já jsem včera mluvila s mojí 5letou dcerou, protože já jsem jí říkala, my jedeme, maminka s tatínkem jedou večer do Brna. A ona říkala, to je na Slovensku, viď? Víš, co je, jak ti to napadne?
0: Ty totiž jedeš do Brna dneska, no, nestejš, přátelé, to je na Slovensku. No, no. No a tak, když jsme u těch dětí, tak no. Já jsem si takhle facetimoval se Štěpánem minulý týden a vedle mě seděla v autě moje 4letá dcera Alex.
2: Ano.
0: Jo? A seděli jsme oba teda vzadu. Jo, takže jsme neřídili. A já jsem si facetimoval se Štěpánem a Alex se naklonila a říká Štěpáne, co říkala?
3: Dobrý den, já jsem Alex Marešová, vy jste ten pán, co mě bude dneska večer hlídat.
0: Jardo, vyhrál jsi, gratulujeme, papa.
1: Jo, super, děkuju, díky.
0: Ahoj. Za chvíli jsme zpátky s českou volbou.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozu. Ranní show Evropy 2.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
15: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
18: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kilogram za 74,90 a milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Česká volba. Ranní show na Evropě 2. 7:30.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Co Češi nikdy nevyhodí, protože by se to ještě mohlo hodit? 5 nejčastějších odpovědí.
2: Ukaž, je tam.
0: Co?
2: No, ta žvejka od pondělí.
0: Co Češi nikdy nevyhodí, protože by se to ještě mohlo hodit?
3: Tchýni z návštěvy. Ne, to jsem blbě, jo, řekl.
0: Dobře, no, dobře, děkuju, ale děkuju. Není to v žebříčku.
3: Aha.
0: 5. místo je krabice od bot.
3: Aha, tak jsem Čech.
0: Krabice od bot.
3: Jsem Čech. Hmm.
0: Schováváte.
3: Mám jich strašně moc těch krabic, no.
2: A co do nich dáváš?
3: Nic, jo, mi mám.
2: Jo.
0: Jsou v nich ty pitlíky třeba ještě.
3: Ale až budete chtít třeba pak podpálit barák, tak máte úplně základ dobrý.
0: Je to dobrý. 4. místo, kabely a nabíječky od staré elektroniky.
3: Tak jsem Čech, po druhé.
2: No jasně.
0: Taková hovadina, viď?
3: Úplně.
0: Úplně. Jakože přesně.
2: Ale potom, jako když najdeš.
0: No nevím.
2: Ne.
0: Starý kabely, jako když najdeš? No to... Reálně to někdo použil potom jako to, z toho skladiště?
3: To už ne, to prostě je takový pocit jenom, jako pocit.
0: Pocit. 3. nejčastější odpověď. Zbytky tapet nebo obkladů?
3: Ne.
0: Jo, jakože kdyby asi něco spadlo nebo na opravu.
2: Je, ale počkej, to je pravda, že my když jsme dělali koupelny, tak jsme si ty obklady nechávali, ale nám to říkali i ty obkladači, že si to máme pro jistotu nechat, že když ti třeba ta dlaždice praskne třeba za 10 let, tak oni už ji nebudou vyrábět.
0: Jo, jak říkal Izer, ten for, jak potká ten soused toho souseda a říká mu přece, sousede, vy máte stejný byt, vy vidíte nade mnou, máte úplně stejně velký byt, že jo? A vy jste teďka tapetoval, no. A kolik jste koupil rolí? A on říká, 12. A on 12, jo, tak dík. Potkali se jako za 3 dny a říká, co jste mi to řekl za hovadinu? Prostě jako já jsem koupil 12 rolí a mě jich 7 zbylo. A on říká, no tak to sedí.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozul. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: volba. Totiž zbývají ještě dvě místa, dvě nejčastější odpovědi na otázku, co Češi nikdy nevyhodí, protože by se to ještě mohlo hodit.
1: Zkusím si jako reálně tipnout, jo.
0: Máme druhé a první místo.
1: Musí tam být nějaké vyřazené oblečení.
0: Ne.
1: Není, jo?
0: Na druhém místě, můžu?
1: Ano.
0: Jsou sklenice od okurek, lomeno marmelády.
2: No tak to je ale naprosto relevantní.
0: Nevyhazuje se to asi pro další...
1: Jo, dobře, to chápu asi jako.
0: Tak a nejčastější odpověď, lidi to budou vědět. A je to úplně jasný. Tohle to podepíšu. První místo je jasný. Co Češi nikdy nevyhodí, protože by se to ještě mohlo hodit. Halo?
3: Dobrý den.
0: Ahoj, co myslíš, broučku?
3: Nějaký igelitový sáčky třeba?
0: No, já ti to uznám. Zkus to ještě lehce upravit. Sáčky úplně, ale jako vlastně ano, ale jak se říká sáčkám, sáčkům?
3: Igelitky.
0: No? Je to tak? Konec, kde o tašky prostě? Já nevím, proč jsem chtěl slovo plastové, prostě igelitky.
1: Igelitky.
0: Igelitky jsou plastové tašky. Ale normálně jsi to trefil nebo trefila, já se strašně omlouvám, já nechci se netrefit. Jak se jmenuješ?
3: Hana.
0: Tak Hani, trefila jsi to. Máš hezký den, díky tomu.
3: Jo.
0: Tak jo, tak ti moc gratulujeme. Řekneš to ve škole, že jsi trefila první místo v české volbě?
3: Jo.
0: Tak jo, tak jim to řekni. Ahoj, Hani.
3: Tak nashledanou.
0: Nashledanou.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
2: Ucpaná je teď Strakonická před Prahou. Před jílovištěm je zúžení kolona od sjezdu na Řitku na 20 minut. A na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy na půl hodiny k Ořechu od 7. kilometru.
0: A teď pozor. Pozor. Máme pro vás fantastickou cenu v soutěži s Paládiem. To my tady máme.
1: Tyjo.
0: Dárkovou kartu se budou Vánoce budete nakupovat, až se z vás bude kouřit. Takže připravte si telefon.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v magazínu Dnes.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
11: doma.
12: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
13: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
14: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
13: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
15: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
16: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
17: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Je to tady, jedeme Paládko, Paládium Praha, 7.44, soutěž o 5000, dárková karta. Katka to miluje, já to miluju, Štěpán Kozuk to miluje.
1: Já jsem nikdy nic nevyhrál.
0: A byl jste někdy v Paládiu?
1: Co to je?
0: Vy nejezdíte jako z vašich končin s přítelkyní do Paládia?
1: To je bazén? Nebo já fakt nevím, ale.
2: Paládium je nákupní centrum, místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat, Štěpáne. Najdeš tady téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžeš nově platit dárkovými kartami Paládia. Když nevíš, čím udělat radost, pořiď dárkovou kartu Paládia a zaručeně potěšíš.
0: Skválně, zavolejte přítelkyni.
1: Jako teď?
0: No, tak bude zůruž.
1: To nevím, tyjo, jakoby.
0: Všaký brkněte a zeptejte si, jestli zná Paládium.
1: Což se mnou rozejde, že ji takhle budí.
0: Zkusíme to.
1: Tak to je za váma, jo?
0: Kolik je?
2: Co, když se se mnou rozejdeš, teď budím.
0: Co, když se se mnou rozejde?
1: Ona má Kristovy léta.
0: Tak ježišmarja, tak to musí znát Paládium.
1: Tak já ji zavolám.
0: Kolik je vlastně Paládium? Tak to je nějak podobně, ne? Už hodně.
2: Ty jsi to přece moderoval, když se to otvíralo.
0: Dáte to nahlasy to?
1: No, dám.
0: Zkuste to.
1: Miláčku, ty jsi teď v živém vysílání, protože Leoš Mareš.
0: Dobrý den.
1: No, takže se mnou rozjede, já jsem to říkal, že jo, trabu.
0: Dobrý den, já se strašně moc omlouvám, Báro. Dobrý den, Leoš Mareš.
3: Dobrý den.
0: Báro, vy jste přítelkyně Štěpána Kozuba.
3: Ne, to není pravda.
1: Ty vole, je to venku, no tak nic.
0: On říkal, že když vám zavolá, že se s ním rozejdete.
3: Já jsem právě v koupelně a potřebuji odejít.
0: No dobře, dobře, my vás nebudeme zdržovat. Otázka, znáte Paládium Praha? Paládium znáte?
3: Ano, znám.
0: Znáte. Štěpán vůbec nevěděl, co to je. A jako žena, vy jste odkud z jakého města?
3: No já jsem taky z Ostravy.
0: Zostaj, jako žena z Ostravy, 33 let, jezdíte do Paládia?
3: No, moc ne.
0: Ale máte to ráda.
3: Jako už to má asi 4 patra a jo. I někdy jsem tam byla, no. A už končíme, jo?
0: Končíme, ano. To je na mě nebo na Štěpána.
2: Je sympatická.
0: To je na mě nebo na Štěpána.
1: No a mám po vztahu, no. No já jsem to viděl. No.
0: Děkujeme, Barunko. Jak exkluzivně.
3: To bylo divné, že mi voláš teď, takže to neudělám.
1: To není moje hlava, no. To, já za to nemůžu.
0: Já se oblouvám. Já jsem takový, Báro, já jsem tady místo vás tím krkem, který občas otáčí hlavou Štěpána. Tak dobré ráno. Kdo se nám dovolal? Tady ranní show. Halo.
4: Čau, tady Filip.
0: Filipe, ty Paládium samozřejmě znáš.
4: Samozřejmě, já jsem z Prahy.
0: Jsi z Prahy. Ale Bára taky zná, takže aspoň...
1: Jo, zná.
0: Jasný. Otázka zní...
2: No, ještě jsme neřekli, o co soutěžíme.
0: Jo, o co soutěžíme.
2: No, Filipe.
0: O co soutěžíme.
2: Dnes soutěžíš o dárkovou kartu do nákupního centra Paládium v Praze v hodnotě 5000 korun. Mm. Platnost karty je jeden rok a můžeš ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Paládia. Mm-hmm. Světe plný přání, vyber si to své.
0: Otázka je...
2: Kolik podlaží má nákupní centrum Paládium v Praze?
0: Chápeš to? Katko, Štěpáne, vaše přítelkyně, no. Jako kdyby věděla, jaká bude otázka, má zodpověděla tu otázku.
1: Nerušte mě teď, já se snažím přesvědčit, jak se mnou zůstane.
0: Takže,
2: kolik podlaží má nákupní centrum Paládium v Praze?
0: Ano.
2: Za A, jedno.
0: Nebo za B, 4, jak říkala přítelkyně Štěpána Kozuba, a to rovnou řekneme, že to je špatně.
1: Mm-hmm. Aha.
0: A nebo za C, 11. Jedenáct.
4: Je to určitě nemá, 11 taky nemá Paládium.
0: 4 je špatně, říkám to dopředu, jo? Když si řekne 4, jsi blázen, takže to nebude správně. Takže 1, 4, to je špatně, to říká Bára, anebo 11.
4: Počkej, ty mě pleteš úplně.
0: No tak se zamysli, co říkám.
4: Tohle
0: 1.
4: Tohle ještě není odpověď, ale já si myslím, že má 4.
0: Takže říkáš co?
4: No, nechceš mi poradit.
0: Řekl jsem ti říkal, že 4 to je špatně, víc jsem nemohl poradit. Odpověz teda A, B, C.
4: Takže 4 jsou špatně, jo.
0: Takže?
4: Ne, musím mít 4.
0: Takže odpověď 4. Tak to je nám líto, děkujeme moc. Díky za telefon.
2: Lidi tě nevěří.
0: Nevěří. Já bych nemohl vejzrát se. No. Tak každopádně měj se, papa, ahoj.
4: Čau.
2: Ahoj.
0: Tady je ranní show na Evropě 2. Dobrý den. Kolik podlaží má nákupní centrum Paládium v Praze? Za A1, za B4. To je špatná odpověď. Říkám to stejně jako jde. Nebo za C11.
5: Ježišmarja, těch 11 je absolutně nelogických. No tak dobře, tak já je zkusím.
0: 11 zkoušíte?
1: Buďte frajerka, řekněte 4.
0: Ne. Ne, tak schválně, tak kolik říkáte?
5: No tak já zkusím teda těch 11.
0: 11 je správná odpověď. Ano, totiž když se staví Palladium, tak prostě stavíte patra. A Palladium má 11 pater, 5 podzemních a 6 nadzemních.
1: To je úlet.
0: Ještě jednou, 5 podzemních a 6 nadzemních.
2: Je to de facto mrakodrap.
0: Dohromady prostě je ta díra v zemi je velká a ještě do výšky. Dohromady 11 pater. Zase jsme to krásně vysvětlili. Takže i kdybychom počítali ta nadzemní, tak ani tak to nebyly 4, ale 6. Takže takhle prostě 11 pater, 5 podzemních, 6 nadzemních. A bylo to dramatický, ale gratulujeme.
5: Děkuju.
0: Je to tvoje, Jireno. Zasloužila jsi to.
6: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Katka Říhová. Leoš Mareš. Štěpán Kozub.
1: Dobře jste to řekl, to moje jméno. Hezký.
0: To bylo drama teďka úplně v té soutěži. A kdo se přítelkyně Bára tady byla od Štěpána Kozuba.
1: Dobře.
0: A je to tady, přátelé. Přiblížila se nám 8. hodina a my jsme na dnešek oznámili, že v 8 hodin začne předprodej akce, která se jmenuje Mega Silvestrovské pecky. Což je věc, kterou jsme ještě nikdy neudělali a přesahuje naše bytosti. Takhle, Štěpáne, co si o to myslíte? O té akci.
1: Jsem trošku závistivý, no, že prostě, když já to mám odpoledne, že, tak to by jste nebyl vy, aby prostě, ale chci vám říct, že asi pravděpodobně na vás nikdo nepřijde, protože tam mám akci i já, jo.
0: Takhle, vy jste si pronajal O2 Arenu na odpoledne, no, to se zjistilo, že vy máte akci mezi 14. a 16. máte ano. Stand-up.
1: Ano, tak to je.
0: V 16 hodin se budete fotit prý s lidma, nějaká podpisovka, tohleto, a pak lidi z haly budou odcházet.
1: Ano.
0: V 5 by měli být jaksi už mimo budovu.
1: Ano.
0: Bude úklid, úklid, úklid, šmrdli, šmrdli. No a po 6. hodině se hala znovu otevře. A ve 20 hodin začne poprvé naživo něco, co se jmenuje Silvestrovské pecky. Ono to bylo vždycky naživo, ale byl to vždycky online. A teď tam můžou přijít lidi. A tak nějak jsme si tedy dovolili využít stejný termín, jako by 31. prosinec a stejný barák.
1: A tak budíš vám odpuštěno, no, co mám dělat už.
2: A můžeš to zamknout potom, až ty tví lidi odejdou, víš?
1: Přesně, já to zakážu, já budu křičet tam před tím barákem v 5. Nechoďte sem už večer, nechoďte.
0: A vy si teda myslíte, že pokud si někdo koupí lístky,
1: ano,
0: na tenhle ten mega program, že bude v jakém stavu? Jste mi to včera říkal.
1: No, že já mám tu výhodu, že na mě budou chodit ještě střízliví lidi, ale na tu vaši show, že už to nebudou pamatovat pak na druhý den.
0: Dámy a pánové, v 8.00 startuje předprodej mega silvestrovských pecek. Dvakrát to bylo online a teďka to bude prostě naživo.
2: Doopravdy.
0: Doopravdy. Normálně už není covid, nic, prostě budeme pařit. A sezval jsem všechny hvězdy showbiznesu České republiky, na které mi stačily peníze. Ale bylo jich dost, takže se nemusíme stydět. Ale my jsme si řekli, že nebudeme prozazovat žádné jméno zatím, protože uvidíme, jestli máte rádi ten projekt jako takovej. Hodněkrát jezdíme za váma na různá místa.
2: Však už to znáte.
0: Už to znáte. A víte, že rodina tam bude vždycky. A tou rodinou je třeba Katka.
2: Ano.
0: A já si pamatuju, že na posledních silvestrovských peckách si zpívala Listen to Your Heart.
2: No jo.
0: A já bych tě chtěl poprosit, aby si udělala tak, jak protočila oči. Štěpáne.
2: Už je toto zas.
0: No, protože Katka je super zpěvačka.
1: Tak já vám hodím tón. No, ježišmarja, jsem tady proto, ne?
0: Dámy a pánové, za 4 minuty začíná předprodej mega silvestrovských pecek na ticketportál.cz. Přijďte se s náma pobavit 4 hodiny. Tohle tam zazní taky.

Už dvakrát jste silvestrovské pecky zažili, ale vždy to bylo pouze online. Letos poprvé můžete přijít osobně oslavit příchod nového roku na největší verzi pecek v historii. V O2 aréně mega silvestrovské pecky od 20 hodin až do půlnoci.

0: šetříme se na Silvestr. Yeah. Listen to your heart
1: before you tell him goodbye. Ještě nikdy ta hala takový program nezažila. Ještě nikdy jste nemohli jít na tak velkou akci. Na 4 hodiny, jenom si to představte, show je od 20 až do půlnoci. I když ve skutečnosti to bude přes půlnoc, přece vás nepošleme na ohňostroj pryč. Je 7.59, ticketportal.cz a Ticketmaster. Ticketmaster bude možná trochu lepší. Katko, zbývá 50 vteřin na sechviu. Já si totiž představuju 4 hodiny programu plného zábavy. Nevím, v kolik nás vyhodí po té půlnoci, tyjo.
2: A teď se dívejte, jak vám to odpromuju, jo? Teď
1: říkejte,
2: se dívejte.
1: Říkejte vy.
3: Máma, když se na mě směješ, když jsi veselá, když mě hladíš po vlasech, to už nikdo nedělá.

0: silvestrovské pecky v O2 aréně. Jak to budou prožívat ty lidi tam vlastně, v tom baráku, tenhle ten den v roce. Tolikrát jsme ten silvestr měli na všech možných místech. Doma, v hospodě, na horách, třeba na dovolené v teple, ale tohle bude speciální. Takže, 5, 4, 3, 2, 1. Teď.
1: Je to tady.
0: Je to tady. 8.00 právě teď, 15. října, 2,5 měsíce do konce roku, 2,5 měsíce do mega silvestrovských pecek. Takhle to tam rozjedem.
2: To je super.
0: Ticketportál.cz, Ticketmaster.cz, právě teď.

0: je blázinec. Děkujeme za přízeň a naše show pokračuje dál. Pecky, nepecky. Teda Katka se kouká na teďka stránky, jak tam vypadá.
1: Jsem 600 v pořadí.
0: Dobrý.
1: Chtěla jsem to koupit manželovi, aby se mnou mohl strávit Silvestra, tak nevím, jak to dopadne.
0: Když tam budeš spíš.
2: Já chci říct, že to je skandál. Já jsem tady přímo účastem prodeje vstupenek v mém dní.
0: Ještě jednou.
2: Že jsem přímo účasten tady konkurenční jakoby věci, takže ten notebook si beru a i toho andělička, i ty repráky, to moje.
0: A proč si myslíte, že to je konkurence?
2: Konec, zruším všechno. Zakazuju.
0: Jakože vy jste tam odpoledne a to je dobré, ne?
2: Tak dokoupit má Ticket Portal, celou tu platformu a
1: Evropu kup.
2: To zasejfovat nějak chtěla, jak to nejde.
0: Ale kdybyste zůstal s náma až do půlnoci, mohli byste si společně s náma zaspívat.

0: Happy New Year. Katko.
1: I tobě.
2: Už jo?
1: Zde snažím, my trénujeme.
2: Zde snažím marně zablokovat ty ticket portály, já to nemůžu už kupovat dál. To je extrém, co jste zase udělal. To nehraju, už nehraju tady to. Končím. Jdu na jiné rádio, nevím. Musím to vymyslet, nevím kam.
0: Pojďme se bavit o něčem jiném, přátelé.
2: No, třeba...
0: O čem třeba? O čem se chcete bavit? Cokoliv.
2: Co vy jako a váš život? Tak se zeptám.
0: Co já a můj život?
2: Jak jste spokojený se sebou, se světem?
0: Včera jsem byl na zrádcích.
2: A co? Dobrý?
1: Jo, oni to dávají v těch kinech.
0: Byl jsem v kině, člověče. Dobrý. Zajímavý bylo, že v ledišti byli všichni ty soutěžící.
1: Ne.
0: Takže já seděl a kolem mě byli zrádci, věrní a bylo to taky zvláštně, že přede mnou byl Adam, Krištof, Dáša, všichni tam byli, že jo. Za mnou seděl Markus Krůk. Jedinej Vojta Kotek tam nebyl, jinak tam byli všichni. No a sledoval jsem to vlastně s těma soutěžícíma a je to takový zvláštní, že jo. Vlastně to je jako kdyby, to byl, jako kdyby jsme byli na maturáku. Mm. Jo, a to byl nějaký video z něj. Že včera byla pátá epizoda, samozřejmě pro ty, co mají takovýto předplatný, jinak to bude v neděli, takže nebudeme spoilovat. Ale bylo to zajímavý.
1: Nebudeme spoilovat, jo.
0: Chceme spoilovat.
1: No ne, jo. Tak jako bylo to v něčím výjimečný, ne, tenhle díl.
0: Tak to neprozrazuj, ale lidi by byli smutní.
1: Dobře, tak
0: lidi,
1: jenom
0: lidi,
1: řeknu.
0: Lidi to nestihli. Tak...
1: Jenom řeknu, že mně se strašně líbila ta soutěž, nebo mise, jak oni říkají, kterou tam měli.
0: Jo, to můžem naspoilovat.
1: Ale jo.
0: No, tak to řekni.
1: Jako kdo tam byl?
0: Byli tam jako duchové.
1: No. A oni měli zaspívat melodii, kterou se ty soutěžící měli zapamatovat.
0: A byla to melodie jako ne písničky.
2: Aha.
0: Jako nějaká melodie.
2: Smyšlená.
1: Něco jako...
2: Aha.
1: Takhle.
0: Jo?
2: Dobře.
0: Takže ne, jako, když nemůžeš, tak přidej víc,
2: jasně,
0: jo?
2: Jasně, jasně.
0: Nicméně.
1: No. Nicméně, v rolích těchto duchů, kteří předváděli tu melodii, kterou se soutěžící měli zapamatovat a potom ji přespívat dalším soutěžícím a ty potom najít stejnou melodii v nějakých truhličkách.
0: A teď bude trochu spoiler, takže jestli to nechcete vědět, kdo to byl, pro tu hru to není důležitý, ale spíš pro překvapení, kdo byl jeden z těch duchů,
2: no.
0: Namaskovaný samozřejmě, ale bylo to poznat.
1: Byl Miraj.
0: Miraj. Aha. A úplně poslední z té čtveřice byla kdo?
1: Eva Farná.
2: Fakt?
1: No, normálně se tam jako objevili a já jsem z toho měla prostě strašnou radu.
0: Já strašnou.
1: Ježiš, to je dobrý.
2: A oba dva jsou z mého kraje.
0: No jo, vlastně.
2: To je úlet.
1: A mimochodem
0: tam říkali potom v takový té diskuzi, říkal Markus, že Eva Farná vlastně přiletěla z dovolený kvůli tomu, že jsou fanoušci zrádců. Přiletěla z dovolený, aby tam mohla na tom hradě jako účinkovat, že fanoušek. A Miraj, že přijel z Trenčína.
2: Hezky, taky tak, zdovolené.
0: Na křivu.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozl. Ranní show Evropa.

0: Evropy 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
3: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Ahoj Petře, hele, letos vánoční večírek nebude. Ne, neškrtáme rozpočet. V prosinci máme hlavní sezonu, teď víš. Ale uděláme novoroční večírek. V lednu, na Radlický. Protože tam máme od ledna do března pronájem zdarma. Posuňte firemní večírek na nový rok. Pronájem Radlické kulturní sportovny nebo vnitrobloku máte od ledna do března zdarma. Rezervujte si svůj termín včas.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
8: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
8: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
10: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Štěpán Kozub, je tady Katka Říjová, je tady Leoš Mareš a jdeme ještě vysílat vztahovku. Já mám rád vztahovky, nebo obecně věci ze života.
1: No.
0: To je takový evergreen. A objevil jsem úplně super post na OnePlay. Jo, dali si to prostě OnePlay. A je to takové, jak se říká, memíčko, nebo mimíčko, jak tomu říkáš?
2: Meme.
0: Víme.
3: Ano.
0: A tady jde o to, že vlastně oni vyhlásili anketu, kdy dali mimíčko a lidi k tomu měli psát jako popisek.
1: No.
3: Ano.
0: Jo, co to jako ukazuje. A je to takový slavný video, pokud si vzpomenete, Leonardo DiCaprio ve filmu Velký Gatsby.
3: Ano.
0: Má na sobě smoking, to znamená normálně bílou košili, motýlka, a v ruce drží skleničku šampaňského.
3: Ano.
0: Takovou tu, ne píšťalu, tu hubenou, ale takovou tu širokou.
1: No to na Martiny.
0: Takový ten leknín. No. Ten leknín, jo. A jako kinek to běží jako připí.
3: Je to tak, ale já si to vybavuju. Ano.
0: Takový to memíčko, jo. On má prostě ten smoking, kouká se na tebe a teď ti jako ukazuje, jako připí ti, kine ti, pokývne takhle hlavou a jako na dálku ti tou skleničkou no. Jako
1: a má u toho takový jako přátelský
0: výraz. Přátelský, že ti jako připí, jako má to ten význam, jakože jakože ahoj, jako super, jo. A je tady 7 různých popisků od 7 různých lidí na tohleto memíčko. Když si to představte, on jako kine s tím šampaňským a u toho je popisek. Když potkáš člověka, který nemá podcast, neběhá půlmaratony a nebuduje osobní brand. Jo, druhý popisek, zase ano, to samý memíčko a tam. Na zdraví všem vztahům, který skončili dřív, než jsme museli kupovat svatební dar. Třetí, všem, kteří se dneska rozhodli nevolat a napsat zprávu. Čtvrtý popisek, zase pokyne ten Leonardo a u toho je popisek. Když se ti podaří zrušit předplatné den před automatickým prodloužením.
1: Wow.
0: Stalo se vám to někdy, že jste to dokázali?
1: Ne.
0: Nebo nikdy. Se to většinou děje den potom. Že ti to jako pípne a ty sakra.
1: 3 roky potom.
0: 3 roky potom. Ještě 3 popisky. Jo, zase Leonardo, šampaňský a u toho. Já, když se na rodinný oslavě začne řešit někdo jiný než já.
3: To je hezké.
0: To je hezké. A poslední 2. Na všechny lidi, kteří řeknou, už jsem na cestě a opravdu jsou na cestě. A poslední, když kámoška oznámí, že jde na rande s někým, kdo má práci a vlastní postel.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozlův. Ranní show Evropy 2.

0: Můžu vás oblažit historkou o milování?
1: Tak, no tak jistě.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.24 a já se nemůžu dočkat. Katka Říjová.
0: Není to moje historka, je to historka mojí oblíbenkyně Heleny Pavlovský. A disclaimer, já neumím vyprávět historky a už vůbec ne převyprávět, takže se předem jakoby omlouvám, kdybych to náhodou zkazila.
2: Štěpán neví, že Katka má někdy dikci jako Halina Pavlovská.
0: No,
2: někdy.
1: To nevím.
2: No všimněte si toho. Někdy má takovou polou, ne vždycky.
1: Aha, tak já budu ale... na to dál.
2: Ne. Ale kdybych chtěla, tak se může samozřejmě soustředit a akcentovat to.
0: No,
2: ale ona
0: není
2: spíš,
0: to třeba.
2: Ona spíš nechce, aby to tak bylo.
0: No tak nechceš znít jako, že někoho kopíruješ, že jo? Ale já ji mám ráda, prostě poslouchám. A tahle historka se mně líbila. Halina Pavlovská vyprávěla o prvním milování a říkala, že jí říkala Linda Finková,
2: no.
0: Známe Lindu Finkovou,
2: ano.
0: Zpěvačka, že zažila první milování v Březovém háji a že díky tomu celý život miluje břízy.
1: OK.
0: A Halina říkala, že ona zažila první milování na schodech v činžáku a proto ráda jezdí výtahem.
2: Jo, měla tam tu dikci.
1: Jo, teď to tam bylo, teď jsem se na to soustředil hodně.
2: Já se ti do toho nechtěl skákat, protože Linda Finková je manželkou, nebo bývalou manželkou, geni.
1: Ano, vím, ano.
2: Myslíš, že přímo...
0: Že bylo břízka,
1: jo, takhle,
0: co
1: že by bylo genia první.
2: Nevím, samozřejmě. Můžeme Geniovi zavolat.
1: Vy budete fakt volat.
0: On je blázen.
1: Tak já zavolám Lindě, ať máme, jako vůbec, ať máme výpověď
0: to
1: obou stran.
2: Takže Lindě můžu taky zavolat, ale. Počkej, jak tomu zavoláme? Lindě Finkový nebo zavoláme Lindě? Si nám to vezme.
0: Je.
2: Zavoláme Lindě.
1: Tak ona si bude myslet, že má kšev na silvestrovských peckách.
2: Možná jí volá Halina.
1: Podle mě volá Genia, že mu chceme volat.
2: Dobře. Linda má obsazeno, jdeme volat Geniovi.
1: Tak? Ano.
2: To jsou ty osudy prostě. Jsou ty osudy, jakože. No. Linda mohla být první, viď, ale měla obsazeno. Uvidíme, jestli nám to zvedne Genia, ale.
0: A Genia řekne, Linda mohla být první, ale měla obsazeno.
2: Evropa 2, kde to stojí? Kde to stojí? Kde to stojí? Tak.
0: Tak. Zvedl ti to?
2: Ne.
0: Nezvedl.
2: Ne.
0: Tak tedy, doprava ucpaná je Strakonická před Prahou, před Jíloviště je zúžení kolona od sjezdu na Řitku na 20 minut a na D5 se zdržíte od 7. kilometru na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete asi půl hodiny k Ořechu.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Počasí.
0: Ranní teploty většinou kolem 5 stupňů, dnes je tedy chladné ráno, přes den čekáme oblačno až polojasno, maximální teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na horách čekáme teploty kolem 9. No a po zprávách pokračuje čtvrteční ranní show s Leošem Marešem, Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
5: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.

0: Dobré ráno, ranní show na Evropě 2 je 8.31, ale hlavně je 15. října. V tuto chvíli je pro mě důležité to 15. října, protože jeden z jejich nejbližších lidí, Milan, možná někteří naši posluchači ví, kdo je Milan. Mm-hmm. Katko, jestli to můžeme říct, kdo je Milan?
1: Je to tvůj souputník.
0: Je to můj, mafiáni by řekli konciliéry, neboli důvěrník.
1: Pravá dobře. Ruka.
0: Pravá ruka, který ví všechno. Ví věci, které neví moje manželka.
2: Dobře ví.
0: Ale zase manželka ví nějaké věci, které neví můj souputník, takže se to jako vyrovnalo.
1: A takový ten nepodstatný.
0: Takhle jsme spolu už dlouho.
2: S Milanem?
0: S Milanem, no. Hmm. S Milanem vlastně, s Milanem jsme spolu dlouho, protože například Milan se mnou trénoval, jak se dává vajíčko autosedačka do auta, když jsem jel do porodnice pro svého prvního syna.
1: Wow.
2: Aha.
0: No, což je 21 let. Hmm. No, a takže dlouho jsme spolu. No a dneska má Milan 60. Tak jsem mu chtěl jako popřát, tak jsem si to tady jako takhle ukradl ten čas. Milane, všechno nejlepší, dneska je mu 60.
1: Milé, skvěle, já ho mám hrozně ráda. Všichni ho mají vlastně hrozně
0: všichni
1: rádi.
0: Všichni ho mají rádi, no. Šest pětek. Všichni ho mají rádi, on je takovej strážce plamene, zároveň jako patriarcha.
1: Mm-hmm.
0: A řekni příběh z pohřbu Patrika Hezuckýho. To bude nejlepší.
2: Okay.
0: Jsme na káru. Tedy ne na káry, ale na karu, na smuteční hostině, ano. V baru, po pohřbu Patrika Hezuckého.
2: Dobře.
1: Jo? To by si spíš měl říct, ty ten příběh,
0: no, a sedí tam,
1: ty jsi to takhle prožíval.
0: Sedí tam Milan a kolem něj jenom ženy. Mm-hmm. A Milan už je hodně pozdě, jestli mi rozumíte.
2: Ano.
0: Jo, a on to má v sobě takový ten styl, až skoro takový mafiánský, že to jako nikomu nevadí. Že jako moc, ale... Není to takový to...
1: Rozšafně.
0: Není to takový to moc, že lidi říkají, ježiš, to je moc, ale jako... No a teď měl, v jedné ruce měl vdovu, Nikolu, takhle ji objímal. On byl samozřejmě strašně blízký Patrikovi a tohle z druhé strany byla její kamarádka Nikoli.
1: Dominika.
0: Dominika, ještě další kamarádka a takhle tam prostě byl. A on tam si tak a všechno říkal.
1: On působí magneticky, to
0: magneticky. A vedle mě stála Katka, která byla na odchodu a říká mi.
1: Uč se.
0: A já říkám, OK, vysvětli mi to, abych to pochopil. Protože tam vidím muže, který je, už má jako hodně, hodně upito,
2: ano.
0: Ale přesto vyzařuje nějaký kouzlo. Katka to žensky vysvětlila.
1: To nevím, co jsem ti řekla, já jsem taky měla upito.
0: Katka řekla těž, uč se, takhle to vypadá, když ješ někdo, koho všechny holky chtějí. A pak já říkám, jak to myslíš? No tohle prostě chlapa, takovýho chlapa prostě chceš. A tam z mýho pohledu samozřejmě troska, že jo? Prostě.
2: Jasně.
0: Ne, on je samozřejmě super. A já říkám, tak mi to vysvětli. A Katka říká, no to je... On je chlap, o kterém víš jako ženská, že on se vždycky postará.
1: Jo. Že se o něj opřeš, ano.
0: A je jedno, v jakém je stavu, je jedno, jaká je situace, jedno, jaký jsou okolnosti, vždycky za tebou bude stát, nikdy tě v ničem nenechá a prostě to chceš. A já jsem mu to jako záviděl. A zase mu to docela i často závidím a on tak trousí hlášky, vždycky říká, tyhle, co jste to tam říkali v té ranní show, to je trapný. Kdybych tam byl já, to bych řekl, tenhle for. A já si dělám srandu a moje žena říká, ty na něj žárlíš prostě. Milane, všechno nejlepší k 60. nám.
2: Tak všechno nejlepší ode mě.
0: Milujeme tě.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozul. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
4: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete
7: to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
15: Zbláznili jste se?
16: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
17: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN-kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
18: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
19: You have to be ready.
18: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
20: This is Street Fighter!
18: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
21: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
22: Klid, máš na to 3 dny.
21: A těch lidí, co čekají na autogramy?
22: No, jsou tu všichni.
23: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
24: Jo, konečně!
25: Co jako?
24: Letíme z mobilu ven!
25: Kam jako?
24: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy foto!
26: Happy foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: 8 hodin 42 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. My jsme v předchozím vstupu zmínili Nikolu Hezuckou.
1: Ano.
0: A Nikola, manželka Patrika Hezuckého, mi včera telefonovala.
1: A co říkala?
0: No, já jsem jel na nějakou akci, na schůzku, najednou jsem jí měl na displeji, koukám, volá mi Nikola Hezucká. Tak to zvednu, říkám, nazdá zlato, čau. A ona mi říká, člověče, teďka tady jedu s Oliverem, tedy se 6letým synem Patrika Hezuckého. A víš, co mi teďka řekl Olík? Říká Nikola, říká, nevím. Oliver mi teď říká, mami, ten Leoš se už o mě moc nezajímá, co?
2: Co, tak co budete dělat?
0: Já říkám, tak musíme něco hned domluvit. Ale a Nikola říká, já nevím, kde to vzal. Jako jede v autě a z ničeho nic to tam takhle pošle.
2: No protože asi vás mají i děti zafixovaného jako někoho. No. To se hodně o něco zajímá furt.
0: Aha.
2: Jo? No. Chápete to? A najednou se nezajímáte o něj. Co budete dělat? Vyřešte to nějak hned?
0: Já jsem hned říkal, okamžitě musíme domluvit, jakože návštěvu, tohleto, ale vlastně mě to jako potěšilo.
1: Že mu chybíš.
0: Potěšilo.
1: Ale zároveň v tom bylo takový to, no.
0: Trochu mě to rozesmutnilo, no. Ale zase jsem rád slyšel Nikolu.
2: Furt lepší, než by vám zavolal, řekl strejdo, můžeš mi půjčit do pátku.
1: Nebo tati.
0: Já.
2: Ty vole.
0: Já jsem chtěl říct větu, že to přijde časem, ale myslel jsem tu první větu.
2: Ano, ano.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozul. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: 8:46, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já bych se vás teď chtěla zeptat, jak si představujete pobyt ve vězení?
1: No, asi romanticky.
0: Jo?
1: Protože člověk je zblbej z těch filmů a vlastně a ze Survivora a z dalších věcí a možná nerozumně by řekl, že by si to chtěl jako zkusit, aby to prožil. Že jako, aby měl tu emoci. Ale já jsem to někde říkal známým a oni říkali, ty jsi úplně blbej, ty vůbec nevíš, o čem mluvíš. Ty si to představuješ přesně jako, že tam půjdeš na tábor, ale to je prostě strašný.
2: No, já mám tu představu narušenou, protože mám kamaráda, který seděl a on mi to tak jako odvyprávil trošičku, jak to tam probíhá. A to fakt nechcete. To jako fakt nechcete vlastně.
1: Myslíte si, že třeba typ člověka, jako jste vy, Štěpáne, by tam měl na růžích ustláno?
2: No, ty vole, jako...
1: Dal byste fóry, ne?
2: Asi bych zkoušel fóry,
1: ale... Dal byste nějaký romský, ne?
2: No určitě, mám i vietnamské, takže vietnamské, romské fóry asi by bylo jako...
1: Co byste třeba řekl, kdybyste tam třeba takhle přišel?
2: No.
1: To nemusíte.
2: Já to klidně řeknu, jestli chcete.
1: Aha.
2: Já bych řekl, nazdar borci, tak ta palanda nahoře je moje a jestli pak víte, kdy bude konec světa. Až se Rom dozví, že v krvi je železo. A končím. A jsem mrtvej. Jsem zatkořeně mrtvej. Katka Říhová, Štěpán Kozl.
1: Ranní show Evropy 2. Tohle budete říkat v tom stand-upu. Takhle bude vypadat ten stand-up, jak máte na Silvestra.
2: Takhle nějak, no, ale já to chci ještě tvrdějíc trošku.
1: Ještě tvrdějíc. Přátelé, my jsme se o tom bavili včera, ale opravdu, kdybyste chtěli to zažít, tak jak se jmenuje ten váš stand-up?
2: Bez debat.
1: Bez debat. Tak takhle to vypadá. Bez debat. Štěpán si bude vystupovat. Kde jinde než v O2 aréně?
2: No jo,
1: to už
2: no,
1: asi jiný místa ani nejsou.
2: No už nejsou, no.
1: A prosím tě, je to 31. prosince, Katko, napiš si to. Mezi 2. a 4. To lidi neví. Jo, tam je důležitý ten konec, že ve 4 je konec.
0: Jo.
1: Od 14 do 16 hodin.
2: A já jenom připomenu, pak se to celé vyklidí a budu vyprovázet lidi.
1: osobně
2: všecky.
1: Budete prostě do šaty s nima.
2: Kabáty dám, všechno tohle budu dělat já. Jo, protože já si vážím svých diváků.
1: Já jako taky.
2: Jo.
1: Já už tam budu stát před vchodem a budu je vítat. Ty, co, no, ne, budu říkat, prosím vás, jak jste byli teďka toho Štěpána, nechcete ještě ke mně, já od 20 hodin tady mám silvestrovský pecky.
2: No a já budu říkat, neblbněte, jste unavení, běžte spát. Jakoby, jo, takže takhle to bude.
1: Takže my máme, přátelé, v O2 aréně na Silvestra každý svoji akci.
2: Je to tak, no?
1: A vlastně svým způsobem si každý asi myslíme, že ta jeho bude lepší, ne?
2: Jako svým způsobem si to myslíme, no.
1: Já teda si upřímně myslím, že ta vaše akce, Štěpáne, bude lepší. Vedete 2-0. Leoš Mareš, Katka Říhová, Štěpán Kozl.
3: Ranní show Evropy 2. Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuju.
10: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. This is my last
13: resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.
15: Evropa 2.
16: Evropa 2.
15: Evropa 2.
1: 8.54 jsme zpátky, posloucháte na ní show na Evropě 2. Před chvíličkou Katka otevřela téma vězení.
0: Mm-hmm.
1: A nedořekla to.
0: No, máme tady zprávu z Jakarty. Z Jakarty, jak se to čte? Jakarta?
2: Jukarta.
0: Jokerkarta.
1: A ty jsi se nás ptala, jestli chceme, nebo jestli bychom chtěli žít...
0: Jak si představuješ život ve vězení?
1: No.
0: Totiž, vyšetřovatelé provedli přepadovku
1: no.
0: v nápravném zařízení Cibinong, Kibinong a našli v téhle věznici více než 10 bytových jednotek oddělených od běžných vězeňských cel. Každá z nich byla vybavená, mimo jiné, klimatizací, velkoplošnou televizí, ledničkou, pohovkou. V komplexu byla i tělocvična a rozestavěný golfový simulátor.
1: Oni jako měli uvnitř budovy skrytý byty, jo?
0: Jo, mě tam skrytý takovýhle luxusní hotel.
2: Jako vybudovali ti vězni tam, jako.
1: To je ústý teda.
0: To pracovitý.
2: To jako fakt, jo?
0: No, prostě. Prej za úplatky si seženeš jakoby luxusní bydlení ve věznici.
1: A u nás se schání cigára.
2: No, to je dobré.
1: Golfový simulátor, jak se pašuje golfový simulátor? To musí strašně bolet, ne? Ty hole, ty hole.
2: Jak to tam dáte, no?

0: 8.57, posloucháte ranní show na Evropě 2. My jsme tady dneska se Štěpánem Kozlovem i s Katkou Říhovou řešili to, že budou silvestrovské pecky.
1: No to já řeším hodně.
0: No, vy to řešíte z toho důvodu, že vy tam máte ten den na Silvestra v O2 aréně svoji vlastní akci.
1: No jak se to tak tou ručičkou zahodil úplně.
0: No ne, máte tam svoje, svoje no, mezi 14. Moje, no. a 16.
1: No, tak jsem si to udělal taky a dřív, no a co. No.
0: A my jsme jenom využili to, že už tam jako jste.
1: Jo, jasně.
0: A poté, co vy skončíte, tak o 20 hodin uděláme 4-hodinové mega silvestrovské pecky. Ještě nikdy to tam v té hale nebylo, představte si, jak je to veliké. A 4-hodinový program, nevím, jestli budou mít teď chuť na Silvestra se takhle jako sjet, myslím jako, jakože ze všech míst a udělat si prostě mejdan spolu a přivítat nový rok.
1: Já bych do toho šel, kdybych byl divák, tak do toho jdu prostě, kdybych byl konzument, jdu do toho.
0: Možná to jde i propojit, že by šli na vás.
1: A pak na vás.
0: A pak na nás.
1: V tu chvíli vám můžu podat ruku.
0: Počkejte, já vám podám rád ruku, že vás mám rád.
1: Jo, já taky.
0: Vás mám rád. Počkej, my bychom se tam mohli na Silvestra potykat. Ale to ne.
1: To
0: nebudeme nabízet. No, já si to představuju takhle. 14-16 kozu.
1: Ano.
0: Jo, končím. Přijedu do Prahy, dám si prostě v O2 aréně Štěpána prdel 2 hodiny. Jo.
1: Ano.
0: Konec, pak mě vyhodí a my jdeme do města. Podíváme se na stromeček, na hrad, projdeme se Prahou, přesně, skočíme si někam na večeři a vrátíme se do té haly a ve 20 hodin začínají pecky. Hvězd jako hrom, 4 hodiny, to tam ještě takový program nikdy nebyl, že většinou pecky jsou 2 hodiny, na Silvestra 4, protože to nemůže skončit v 10, jo? A ve 12 ohňostroj a v 12:30 tah do města.
1: To je dobré, co mi líbí takhle. Teď jste tak řekl, tak jako jo.
0: Tak, přátelé, je 8.59, 40 vteřin. Zbývá 10 vteřin do 9. A my jsme odstartovali prodej vstupenek. Je to tak?
2: Ano.
0: Takže dámy a pánové, kdybyste se chtěli připojit do karavany, kdybyste se chtěli připojit a vidět, já nechci říkat ty lidi, co tam budou, bude tam samozřejmě celá skupina, to znamená Honza Bendík, Standa Hložek, no to vypadá jako, že to budou jenom oni, ale já nechci říkat ta velká jména, ale bude tam hlavně rodina, bude tam Katka Říhová.
2: Jistě.
0: Ne hlavně, bude tam Katka Říhová.
2: No.
0: Takže prostě, kdybyste se chtěli připojit, tak vstupenky teď jsou
2: kde?
0: V prodeji na ticketportal.cz a můžete prožít Silvestra jako ještě nikdy předtím. Já osobně
2: jsi
0: sám
2: s náma s rodinou.
0: Já sám nevím, jak to bude jako vypadat v té hale. Ještě v ten slavnostní den. Až je mi skoro líto, že musí lidi do práce tam, že jo? Tam musí strašně moc lidí bude v práci, že jo?
1: Já hlavně, když nad tím teď přemýšlím, tak vy jste trošku ve výhodě, protože já vám ty lidi tak dobře připravím, jako by, jo?
0: Pokud teda to budou ti samí lidé.
1: Tak z logiky věci aspoň část by měla být, jako.
0: Že by si to dali oboje.
1: No jasně.
0: Takže. Já bych chtěl úplně na závěr dnešní ranní show poprosit Katku. Katka zase protočila ty oči. Zítra totiž nevysílá, má volno.
2: No, no.
0: A příští týden...
2: Já se to musím jako napracovat,
0: ne,
2: jo?
0: A příští týden vlastně taky máme vlastně trochu volno. Trochu volno. A my se uslyšíme až na narozeniny. Takže bychom na závěr dali to nejlepší. To nejlepší. A udělali si atmosféru.
2: Dobře.
0: Takže si představte, silvestrovské pecky, O2 Arena a mimo jiné, Katka, zaspíváš mi Týnu?
2: Hele, že seš to ty.
0: Tak jo!
2: Dlouho se neuvidíme.
0: Jdeme na to! Mega silvestrovské pecky od 20 do půlnoci. I called you when I need you, my heart's on fire. A začíná silvestrovský mejdan. You come to me wild and wild. Štěpane, bez urážky, ale tohle vy na tom stand-upu nemáte.
1: Tohle nemám, no. Come
2: to me. A můžeme se domluvit. Give me
0: everything I need. Když už tam bude připravená na večer na zvukovky. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Ole! Už se těším, 2,5 měsíce do Silvestra. Speak a language of love like you know what it means. Katko, já tě miluju. Ooh, it can be wrong. You're the best, you're the best. Take my heart and make it strong, baby. O2 Arena, jste připraveni.
2: You're simply the best. Woo!
1: To je o mě, to je super. Better than
2: all the rest. Můžu ti to zpívat?
1: Jo, děkuji. You're better than anyone. Já nerozumím, ale to je o mě. Anyone
0: I ever met. Zkus to ostravsky. I'm stuck on your heart.
2: hang on every word you say.
1: A my nejsme lobotomové.
0: There's a part.
2: Baby, I would rather be that.
0: Ještě chvilku.
2: In your heart, I see the star of every night and every day. Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: In your heart, I get lost

Vy jste bez, pokud teda přijdete. Jinak si to užijeme bez Saby. Ten nápad s personálem si otevřeme prosečko.

Už dvakrát jste silvestrovské pecky zažili, ale vždy to bylo pouze online. Letos poprvé můžete přijít osobně oslavit příchod nového roku na největší verzi pecek v historii. V O2 aréně. Mega silvestrovské pecky od 20 hodin až do půlnoci. Ve skutečnosti přes půlnoc, protože vás nepošleme na ohně

0: jdete zpátky zase?
1: Musím.
0: Řekněte lidem, dcera byla včera na trhání zubů.
1: Ano.
0: A
1: už jsem to říkal, ne?
0: Já
1: mám to připomenout.
2: Chudá
1: holčička moje, no. Trhali zoubek, udělali 2 korunky, protože princezna, jsem říkal, to musí mít. A dali analgetikum, že? Takže se tak jako přivypla.
0: A já jsem říkal Štěpánovi, takže vlastně ona si ani nevšimla, že jedete do Prahy vysílat.
1: Bobinka, no, ona to neví ještě.
0: A co říkala?
1: A jak bylo, jak se tak probouzla, říká, tatínku, ty máš 2 hlavy. Já říkám, to přejde, miláčku, to se spraví. Ona, já chci, aj to tak zůstane.
0: Takže Štěpán Kozub, silvestrovský stand-up na toho Silvestra v té sakramenské autoaréně od 2 do 4 a od 8 hodin až do půlnoci nebo do 12:30 mega silvestrovské pecky. Když se teď podíváte na ticketportal.cz nebo na ticketmaster.cz, budeme rádi, když si koupíte lístek, prožijeme to spolu. Děkuju vám, rodino. Ahoj.
2: Vidíme se.
0: Slyšíme se.
1: Krásné dny.

0: show Európy 2.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
6: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: ritmul muzicii. Europa 2.
1: Nazdar, bazar, Ivano.
2: Dobré ráno.
3: Čau,
2: dobré
3: Ivi.
2: Ráno, nazdar. Vy jste tady krásně zpívali. Něco
1: Katka.
2: Se... Katka, no. Ty taky.
1: Já.
2: No, tak jako do toho, tomu se říká featuring. Co se dělá?
1: To byl featuring. A vlastně ty jsi teďka naše featuring.
2: No.
1: A co teda nabídneš? Pozor, ale ty teďka z featuringu teďka přesouváš na hlavní part.
2: Ano.
1: Jo, tak co bude?
2: Já v tom svém refrénu dneska rozhlasovím.
1: Ano.
2: Chci mluvit o hudbě, no, o vkusu. A to co to udělá, když partneři nemají stejný hudební vkus?
1: Je.
2: A co to udělá, když mají?
1: Já si myslím, že by se to mělo vyřešit standardně. Prostě chlap začne poslouchat muziku, kterou poslouchá jeho paní.
2: No děkuju, děkuju. Takže už jsme tohle řekli, tak já budu mít pak jiný témata. Ale děkuju, je to pravda.
1: Ahoj!
3: Ahoj!
2: A já

0: Teď mi teda hodně chybí ten můj kolega tady, Koťák tady dnes teda není, ale těším se na něj už za pár dní, snad brzy. Ten kluk se musí taky vykurírovat. No a s ním bych tak strašně ráda probrala to téma, který se týká hudebního vkusu, protože jsem zjistila, že páry se stejným hudebním vkusem mohou mít pevnější vztahy, ukazuje studie. Lož před chvílí říkal, že vlastně to vyřeší, když prostě ženská poslouchá to, co chlap, nebo naopak. Je pravda, že i ta inspirace je strašně hezká, jo. Třeba můj muž mě naučil takový jako loudavější rytmy, takový jako rockovější, u kterých se chcete, nevím, u kterých chcete brečet. A já zase jsem ho naučila třeba nějaký jako takový hibopovější a vlastně jsme se to hodně v tom životě naučili, ač stejný hudební vkus nemáte. Já teda nemáme a my taky ne. Prosím vás, jak to máte vy? To nám určitě pište a zjistila jsem, že je i fajn, byste nám někdy dali vidět třeba i přes Instagram. Sledujte i Instagram Evropy 2 a taky evropa2.cz. Podle mě nejvíc závidím takovému country páru. Tam musí každý prostě z nich poslouchat to country a musí být prostě strašně šťastný. Když si báječnou ženskou, hele.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Rozpad.
11: schválenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
2: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
16: You have to be ready.
2: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
17: This is Street Fighter!
2: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Miluju tady tu holku a dokonce ji milujou jiný zpěvačky. Tím si říct, že, nebo připomenout, že někdy takovýto popový, ten popový background je takovej, že samozřejmě jsou tam konkurentky, že jo. Takže když jste třeba Beyoncé, tak asi musíte říkat, že máte rádi jako Rihannu, a oni se i znají a strašně jako spolu i tráví nějaký čas. Ale myslím si, že někdy si Beyoncé říká, sakryš, ta svinucha je třeba v něčem lepší, ale samý Rihanna a tak. Ale Zaře Larsson, která teď před chvílí dospívala, jsem se dozvěděla už od spoustu vlivných zpěvaček i zpěváků, producentů a všech, co se pohybují tady v tom popovém showbizu, že je to prostě ta nejmíň konfliktní holka na celém světě. A mně snad přijde, že to Švédsko je opravdu jako zázračný. Ona se tam teda stala slavnou už v 10 letech, protože tam vyhrála už v roce 2008 Talang, jinak narodila se v roce 97. Teď jí teda 28, no takže ona se na té scéně pohybuje už 2 desetiletí. A možná bych se v příštím životě chtěla, kdybych teda chtěla být popovou hvězdou, narodit ve Švédsku, protože tam, co produkuje tady ten stát za šikovný lidi. To je snad až neuvěřitelný. Samozřejmě všichni víme, že i tady ta kapela tam vznikla. Takže já bych dneska za Evropu 2 chtěla poděkovat celému Švédsku, protože to tam děláte strašně dobře. Ty lidi, co umějí hudbu, posloucháte Evropu 2.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa 2.cz.
13: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
14: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
15: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

0: prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.
1: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: I'm a street fighter.
1: Tak to FBI-ku nemůžeš vynechat.
2: The world champion, a street fighter!
1: Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
3: Bitch, please!
1: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Europu 2, za námi One Republic. Já musím říct, že mě včera pobavilo teda hodně věcí na online, na celém online světa, ale teda snad nejvíc vystoupení jedné paní. Musím říct, že mezi tím bojuju, jestli si jako vysmívat, anebo být taková ta girl's girl, když máte rádi ženský a podporujete je a dělají cokoliv, pokud to teda nejsou vražetkyně nebo nějaký manipulátorky, tak je fajn, když my ženy držíme jako pospolu a tu ženskou komunitu na celém světě, která může i v pár oblastech fungovat 100% až poslední desetiletí, tak můžeme nějak jakoby podpořit. No jenže pak přijde paní sekretářka pana Donalda Trumpa, nová, která vystoupí, má první tiskovou konferenci a všude o tom samozřejmě bohužel píšou, protože paní, já musím říct, někdo z mých kamarádů ji popisoval, že jako z erotického filmu, že vypadá, což by bylo přeci úplně jedno, protože každý může vypadat jak chce a být zároveň tisková mluvčí. Opravdu ono to tam teda nabízí, ona je to taková krásná jako blondýna, kterou si představujete tak, že s ní chcete jít třeba jít na rande a zasmát se s ní a pak doufáte, že řekne prostě něco smysluplného a ono opravdu za nějakou hodinu a půl a té konference se to nestane. Já teda viděla nějaký ústřižky, jenom dokonce jsem si dala tu práci nenechat se obalamutit jenom nějakýma reelskama na Instagramu, ale prostě White House teď, já nevím, nějak prostě tam je důkaz už, že ten Donald ty holky si vybírá prostě asi podle, spíš podle těch vlásků, než podle mozku. No a tak vlastně k tomuhle jsem se nakonec vlastně nechtěla dostat. Že budu říkat, že nějaká žena je hloupá, ale není hloupá, akorát nemůžete být v Bílém domě a říkat něco novinářům z celého světa. That's it, Evropa 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Ahoj Petře. Hele, letos vánoční večírek nebude. Ne, neškrtáme rozpočet. V prosinci máme hlavní sezónu, vždyť víš. Ale uděláme novoroční večírek. V lednu, na Radlický. Protože tam máme od ledna do března pronájem zdarma. Posuňte firemní večírek na nový rok. Pronájem Radlické kulturní sportovny nebo vnitrobloku máte od ledna do března zdarma. Rezervujte si svůj termín včas.

0: Posloucháte Evropu 2, 10.03 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Krásné dopoledne, začíná dvoudenní summit Evropské unie. Česko na něm bude zastupovat premiér Babiš. Řešit bude s ostatními lídry členských zemí i situace na Ukrajině. Evropské špičky by podle nedávného prohlášení šéfa hnutí SPD Tomia Okamury měly jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Na všech německých nádražích platí ode dneška zákaz konzumace alkoholu. Cílem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu se dráhy rozhodly po sérii útoků na železniční zaměstnance. Ten nejvážnější se odehrál v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který těžkým zraněním nakonec podlehl. Teď už má slovo Zuzka.
2: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu v Pilařově ulici. Radnice má už v tuto chvíli hotovou studii. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se však budou objevovat četné mlhy i přízemní mrazy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je Strakonická před Prahou, před Jílovištěm je zúžení kolona od sjezdu na Řitku zhruba na 20 minut a na dálnici D5 na příjezdu do Prahy očekávejte kolonu zhruba od 7. kilometru.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes bude oblačno až polojasno, maximální teploty vystoupí odpoledne na 12 až 17 stupňů, na horách čekáme teploty kolem 9. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: O jedný zpěvače dlouho nebylo slyšet. My si ji za chvíli nejen pustíme, ale i si něco zajímavé.

0: Já nevím, jestli to máte u některých lidí taky, ale já u některých mám strašně ráda třeba na ně si jenom koukat, jak mluví. A to mám u Dua Lipy, protože ne samozřejmě, že bychom se znali nějak osobně, ale když koukám na její videa, kde mluví třeba v rozhovorech, nebo i během písniček, nebo mezi písničkama na svých koncertech, na svých live performances, tak miluju, jak otevírá pusu. Prostě nějakým zvláštním způsobem. No a tak kvůli tomu koukám prostě vlastně na její videa třeba i na YouTube, na nějaký jako rozhovory, kde mluví. Přijde mi strašně sympatická. O to víc ještě, že už má i naší českopolskou kamarádku, taky za kamarádku, takže když Eva Farná vlastně zjistila, že Dua Lipa je skvělá, tak já jsem zjistila, že je ještě víc skvělá. No a teď jsem dělala rozhovor, kdy Dua Lipa říká, že má nějaký takový jako dvě neřesti, co se týčou, který se týkají jídla a strašně mě to jako tak zasáhlo, že jsem to musela zkusit. A chci vám doporučit jeden recept, který Dua Lipa dělá. Je to desert. A pak vám chci říct jednu prasárnu, kterou taky dělá. A to je spíš jako takový jako drink zvláštní. To všechno už za chvíli na Evropě 2. A fakt se těšte a slibte mi, že to pak prosím vyzkoušejte. Prosím, vyzkoušíte to na Evropě 2 už za chvíli.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Co se nejlíp hodí ke slanu?

0: každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
2: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v magazínu Dnes.
7: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
8: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

minutku dvě za námi Linkin Park v rámci Maxima muziky dopoledního. Já jsem vám slíbila dva takové recepty, nebo spíš nápady, který má na svědomí Dua Lipa. A já jsem opravdu jeden z nich zkusila, je to naprosto skvělý. Já mám ráda taky jako prasárničky, takže já když slyším třeba lák od vokurek, tak udělám všechno pro to, abych nějaký lák od vokurek v jakýmkoliv receptu použila, anebo jenom vypila lák od vokurek, to už je jedno. No a jeden takovej recept, kde figuruje Dua Lipa, je právě s lákem na světě. Protože ona má ráda zvláštní kombinaci dietní Coca-Coly a nakládaných okurek a šťávy z nich a pak chalapeños. Takže, ježiš, tak teď se mi zbíhají sliny, protože já jmenuji i pálivý. Takže jsem opravdu vzala jako pálivý papričky, vzala jsem tu kolču, nalila do toho nakládaný okurky, teda ten lák, ještě jsem teda přikusovala nakládaný okurky a je to, dámy a pánové, je to jedno z nejlepších spojení, který jsem na světě kdy ochutnala. Tak musím Dua Lipě poděkovat a pak jí děkuju ještě za jednu věc, kterou jsem ještě neochutnala, ale všichni, co ochutnali, říkají, že je to geniální. Ona totiž jí trošku zvláštně vanilkovou zmrzlinu, dává si na to olivový olej a mořskou sůl. Tvrdí, že je to naprosto fantastická kombinace. To je vtipný, no, tak člověk si myslí, že dělá desert a ona si vlastně skoro připravuje salát. Tak pozdravujeme. A děkujeme za Evropu 2. Že hrajeme takhle skvělý skladatelky, zpěvačky a i kuchařky.

0: música. Adela. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý týden v ranní show Evropy 2.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
7: To je ale zima. Jdu ven.
6: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
9: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Ahoj Petře. Hele, letos vánoční večírek nebude. Ne, neškrtáme rozpočet. V prosinci máme hlavní sezonu, teď víš. Ale uděláme novoroční večírek. V lednu, na Radlický. Protože tam máme od ledna do března pronájem zdarma. Posuňte firemní večírek na nový rok. Pro nájem Radlické kulturní sportovny nebo vnitrobloku máte od ledna do března zdarma. Rezervujte si svůj termín včas.

0: Hypnotize, takhle se jmenuje tady ta věc, která teď zahrála v rámci Maxima muziky na Evropě 2. Za chvíli taky Coldplay, Somber a taky samozřejmě Pavel Cejnar. No a my se uslyšíme zítra mezi 9. a 11. hodinou. Dostaneme se zase k nějakým informacím z popkultury. Vy mrkněte mezi tím na naše sociální sítě, tedy hlavně Instagram a taky web Evropa2.cz, kde najdete veškerý info o soutěžích, o našich podcastech a taky o tom, co se tady na našem rádiu děje. Mějte se krásně, za chvíli Pavle Cejnar, my zítra. Mua.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
3: V kinech je nové filmové zpracování série slavných videoher s názvem Street Fighter. Zatímco první hraný Street Fighter s Jeanem Claudem Van Dammem je legendární devadesátkový propadák a na maximálně nudný snímek Street Fighter Legenda z Hongkongu si už dneska nikdo nevzpomene, režisér nového Street Fightera Kitao Sakurai se soudědle upoutávek vydal tím správným směrem. Akční komedie Street Fighter se odehrává v barevných, divokých a hodně zběsilých devadesátkách. Baby, it's Ken's turn to be champion. Příběh sleduje bývalou legendu bojových umění Kena Mastersa. Jemuž po letech vítězství a obdivu zbyl jen chlast. A když mu záhadná Chun-Li nabídne účast v celosvětovém turnaji největších ranařů, zatáhne panděro a jde do toho. This tournament is not what it seems. We have to be ready. Turnaje se ale zúčastní i Ryu, jeho bývalý parťák, se kterým se kdysi brutálně rozhádal. To ale pořád není ta nejhorší zpráva. Organizátorovi totiž nejde o přehlídku nejlepších sportovních výkonů, ale o realizaci hodně ďábelského plánu s cílem ovládnout celý svět. Bitch, ve filmu se představí Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, wrestler Cody Rhodes a David Dustmalchian. I'm positive that a fireball came out of Ryu. Mediálním partnerem kinopremiéry Street Fighter je Evropa 2. Oh,
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
10: This is my last resort.
11: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou. V síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
12: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
13: Maximum tvý muziky.
14: Evropa 2.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Odbyla 11. hodina, čtvrtek 15. říjen ve vašich uších Evropa 2. Teď Káťa Říhová tam pošle čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Hezké dopoledne, o víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně 17 stupňů, a to v sobotu. Neděle bude podstatně chladnější, když nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se navíc mohou objevovat přízemní mrazíky. Česká armáda chce zrychlit zavádění nových technologií, jejich vývoj je výrazně rychlejší než tradiční pořizování vojenské techniky. Možnosti, jak tento proces urychlit, chce armáda promítnout mimo jiné do nové koncepce výstavby. Mezi technologie zařadí například umělou inteligenci nebo také 3D tisk. A teď už má slovo Zuzka.
2: Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město ji postavilo místo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novou stavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na projekt přispěl 25 miliony. Novou sokolovnu mohla veřejnost navštívit poprvé při příležitosti památného dne sokolstva. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americká společnost Colossal Biosciences uvedla, že pokračuje ve své snaze oživit Dronteho mauricijského, který je známý též jako blboun nejapný, který vyhnul v 17. století. Společnost nyní mapuje genom ptáka za použití umělé inteligence. Poslední exemplář blbouna nejapného byl spatřen v roce 1662. Nelétavý pták obýval ostrov Mauritius.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonami počítejte na Strakonické D4 před Prahou, před Jilovištěm je zúžení a tvoří se kolona. Na D5 se pak zdržíte na příjezdu do Prahy zhruba od 7. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačno, místy polojasno, maximální odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách dnes čekáme teploty kolem 9. Tolik zprávy. Na Evropě 2 po nich pokračuje Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Koukám, že Terezy mají svátek, velká gratulace, děvčata. Anika Iris, Ray Dalton, třeba pro vás, tak si užívejte ten dnešní čtvrteční den s Evropou.

Ladí vás čtvrteční dopolední Evropa 2, Bonnie M, Rehab, Sunny, Imagine Dragons anebo Oliver Heldens. Out of Love. To je muzika, kterou si právě teď dáme, pokud i dál zůstanete s Evropou 2. Hezký den vám všem.

0: Hezký čtvrtek vám přeju, 17 minut po 11. hodině. Doufám, že máte dobrou náladu, no ve čtvrtek to nejde jinak, i když může být něco nebo někdo, kdo vám ji zkazí. Evropa 2 to rozhodně nebude, protože už mám připraveno a založeno Sarah C. a Martin Harrich, Offenbach nebo Kid Laroi a Justin Bieber. To se prostě neodmítá. Mimochodem, Terky, já už jsem to zmiňoval, dneska mají svátek a jich hodně kolem nás, tak na nějakou nezapomeňte. Tak Teresky, moje, milé, všechno nejlepší a gratulace k svátku ode mne. Mimochodem, v den vašeho svátku je, a nevím, jestli to víte, Světový den mytí rukou. Tak schválně, kolikrát už jste si je opláchli a umyli? Tak dneska si vzpomenete vždycky, když si je umyjete, a myslím si, že u mnohých, opravdu mnohých z vás to bude ještě několikrát dnes za den. Tak vám přeju pohodovej den, no a za pár minut se podíváme, v čem tkví skutečná láska. Zkuste o tom popřemýšlet. Detaily si řekneme na Evropě 2, opravdu za pár minut. Tak hezký čtvrtek s Evropou 2. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
15: Té Radko, Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
16: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
19: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
2: You have to be ready.
19: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
0: This is Street Fighter!
19: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
20: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
21: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
22: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v magazínu Dnes.
23: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2. When I say stop, she says go. Get a little dizzy, she grows slow, but I'm way past gone.

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás Evropa 2, lehce po půl dvanácté a já jsem před chvíličkou naznačil, o čem se budeme bavit, skutečná krása. No, v čem to tkví? Už jste o tom přemýšleli, tak každý z nás si někdy položí otázku, jsem hezkej, no spíš ženský, jsem krásná, možná někde před zrcadlem, možná když se procházíte někde třeba venku, nebo procházíte sociální sítě, nebo jen tak, když chcete vědět, jak vás ten svět opravdu vidí. Hledáme odpovědi u druhých v odrazu na internetu, ale ty nejjednodušší způsoby často selhávají. A právě proto stojí za to se podívat na různé metody, které nám údajně pomohou zjistit, jak na tom doopravdy jsme. Tak metod je opravdu hodně, je to hodně individuální, ale pozor, mě zaujalo, a to si myslím, že je pravda, že krása začíná v hlavě, protože skutečná krása tkví ve vlastním nastavení mysli. Neznamená to, že musíme každý den bezvýhradně milovat každou část svého těla nebo se nikdy necítit nejistě. Takové očekávání by bylo nerealistické. Znamená to spíš naučit se se sebou zacházet s respektem. A tohle, když jako dokážete, tak potom máte vyhráno. Takže skutečná krása tkví ve vlastním nastavení mysli. A já si myslím, že to je u mnohých jako věcí. Když si nastavíte v hlavě, že něco chcete, nebo něco prostě máte a chcete něčeho dosáhnout, tak prostě to většinou, ne vždycky, ale většinou dopadne. Já třeba chci, abych vám pustil nějakou hezkou písničku, Shabuzi, Lost Frequencies a další. No tak zůstaňte s námi a mějte absolutní pohodu na maximum, protože tady je vaše čtvrteční dopolední Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park. Party

0: Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jo, konečně!
3: Co jako?
2: Letíme z mobilu ven!
3: Kam jako?
2: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
4: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
5: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Kado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi... Třeba.
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
13: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.

0: I'm a street fighter. Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. The world champion, a street fighter! Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás Evropa 2, no a já vás teďka malinko naladím na příští týden. Máme před obědem, tak to bude samozřejmě o jídle, protože příští týden vám přinášíme soutěž s Panzány. Vyrábějí těstoviny, které nikdy nelepí, ale vaši rodinu stmelí dokonale. No a na co, nebo co budete moct vyhrávat, na co se můžete těšit? Roční zásobu těstovin Panzány a k tomu i pár doplňků na vaření. To vám nikdo jiný nedá, to vám dá Evropa 2. A protože víme, že stejně jako jídlo, tak i hudba stmeluje lidi, získáte k tomu pro lepší poslech vaší oblíbené hudby Apple AirPods. To je prostě pecka. No a pozor, příští týden v pátek, 2 dny před Mezinárodním dnem těstovin, vám k tomu všemu přidají navíc ještě přenosný Bluetooth reproduktor Marshall se stereozvukem, abyste se mohli při vaření těstovin Panzány odvázat na maximum. A to se nám samozřejmě líbí. Takže nezapomeňte, příští týden, pokud milujete těstoviny jako my, určitě poslouchejte Evropu 2. Detaily potom naleznete na našich stránkách evropa2.cz.
1: Maximum muziky.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Činasky nás přivedly do chvíle, kdy máme poledne, čtvrtek 15. října, Evropa 2 servíruje čerstvé zprávy víc Káťa Říhová.
1: Hezké poledne, začíná dvoudenní summit Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Evropské špičky by podle nedávného prohlášení Tomia Okamury měly jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Mimořádné sucho sužuje Bodamské jezero. Jeho hladina se propadla téměř metr pod dlouhodobý průměr a je rekordně nízká. V některých přístavech zůstaly lodě ležet na odkrytém bahnitém dně. Za mimořádně nízkou hladinou stojí kombinace několika faktorů. V Alpách během zimy napadlo málo sněhu, na jaře chyběly vydatnější srážky a během léta situaci zhoršily vlny veder. Teď už předávám slovo Zuzce.
2: Budovaná šestimístná lanovka přehradní ve Špindlerově mlýně dostává finální podobu. Má natažené lano a začalo jeho zaplétání. Lanovka je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu svatý Petr a Medvědín za celkových asi 1,2 miliardy korun. Uvedení projektu propojení obou areálů do provozu má být 12. prosince se zahájením zimní sezóny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Sparty se v dnešním druhém kole evropské ligy představí doma proti Lillestromu a Pražané v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Utkání s norským týmem, který bude v listopadu také soupeřem Plzně, bude mít na Letné výkop v 18:45. Plzeň pak dnes od 21 hodin hraje v Budapešti.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonami počítejte na Strakonické D4 před Prahou, před Jilovištěm je zúžení a tvoří se kolona. Na D5 se pak zdržíte na příjezdu do Prahy zhruba od 7. kilometru.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačno, místy polojasno, maximální odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na horách dnes čekáme teploty kolem 9. Tolik zprávy. Na Evropě 2 po nich pokračuje Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Dáme si takovou lehkou pozvánku na jeden speciální festival. To jste možná ještě nikdy neslyšeli. Dáme taky flashback, teď Miles Smith na Evropě 2.

Čtvrteční Evropa 2, Måneskin, Tom Morello, Maela a už zhruba za 5 minut si řekneme detaily o jednom speciálním festivalu. Tady je Evropa 2.

0: Ladí vás čtvrteční odpolední Evropa 2, 15 a půl minuty po 12. hodině. S Evropou 2 jste mohli vyrazit na nějaký letní festival, nebo vlastně už na mnohé festivaly jste mohli vyrazit s námi, který doporučujeme, ale teď tady mám festival, o kterým jsme podle mě nikdy nemluvili, já to nikdy neslyšel. Je ve Finsku a Finsko láká na, a teď se držte, nejtišší festival světa, jo. Oslavit přírodu i povzbudit k vědomému zpomalení. To je cílem finské akce, která se jmenuje Hilja Fest, údajně nejtišího festivalu na světě, který se koná v Národním parku Valkmusa. Neláká ovšem na žádná zvučná jména, jeho hvězdami jsou mimo jiné ještěrky, můry, raní mlha, vůně větru anebo zvuk mokřadu. Bezplatný festival odstartoval už 10. října a skončí na konci měsíce. No a návštěvníci jsou zváni, aby vyrazili na průzkum 40 různých mokřadů a pořádně se nadýchali čerstvého vzduchu a zaposlouchali se do zvuků přírody. To nezní vůbec špatně. První ročník festivalu Naslouchání přírodě naplánovali tak, aby si návštěvníci mohli Národní park projít a skutečně naslouchat hudbě, kterou příroda vytváří. To je hezký. Takže nejtišší festival světa, hlavní hvězdou je příroda. To je paráda. Za pár minut flashback do té doby Cat's Eye anebo Sunfelt. To se neodmítá, Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlídně

Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.

Jdeme hudebně zavzpomínat. Vybral jsem tentokrát jednoho italského hřebce. Říkám hřebec, je to prostě borec. Vybral jsem single z roku 1996. Vlastním celým jménem se jmenuje Eros Luciano Walter Ramazzotti. Vy ho znáte jako Eros Ramazzotti. No a dáme si jeho single, který se jmenuje Piu Bella Cosa. A myslím si, že to je skvost mezi skvosty. Tak volume doprava, pojďte si vzpomenout, co jste dělali v tomto roce, když písnička vyšla. 1996, no, Eros a Flashback.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
3: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
5: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Ladí vás Evropa 2, Kygo, Dan Timinsky a já mám pro vás jednu, myslím, že velmi důležitou informaci. Představte si, že letos se konalo mistrovství České republiky středoškolských fotbalových týmů, jo. A celý to mistrovství vyhrál tým z Pardubic. Říkám to, že já jsem rodilej Pardubák, ale co se děje? V tuhle chvíli ten celý tým, který je složený jak z kluků z Pardubic, okolí Pardubic a je tam jeden Pražák, jsem se dozvěděl, tak jsou ve Vídni na letišti všichni, mají tam puštěný repráček a přes aplikaci poslouchají Evropu 2 a proto já to tady říkám. Hoši společně s celým týmem právě za pár málo okamžiků odlítají do Číny, kde budou reprezentovat Českou republiku. A já vždycky jsem rád, když se takhle jako reprezentuje a vůbec ten mladý fotbal by se měl podporovat. Jak jsem dostal informaci, kluci budou hrát skupinu C, kdy budou hrát s Marokem, Německem a Bangladeší. Takže borci, za Evropu 2 vám přejeme, ať se vám to vydaří a tím tam ukážete, jak se hraje fotbal, i když já vím, na světovém měřítku to je vždycky jako těžký. Tak vám přeju šťastný let, ať se vám daří a hlavně, abyste přivezli domů nejenom zážitek, ale taky možná nějaký celý kov. I když nejlepší je zúčastnit se, to je důležitý, myslete na to. Tak ať se vám daří, držím palce, posílám Alesso a One Republic pro štěstí. Tak se držte.

0: Ladí vás čtvrteční odpolední Evropa 2, za chviličku 13. hodina, Jindra Ekl je tady ve studiu, nazdar Jindro.
1: Dobrý den přeju.
0: Jindra přilítl s dobrou náladou a úsměvem.
1: Je to tak, je to tak. Přilítl jsem, na Koštěti by to bylo super, pěšky bohužel, MHD. Prostě a jak to MHD je plný, člověče, já teda nevím, čím to je.
0: No tak ty nejsi zvyklý, ty jsi jezdil celý léto na motorce,
1: no, je
0: tak se
1: vidí. Prostě je nějak víc lidí. Na to, že vlastně teda údajně ta porodnost prej klesá a tak dále, no. Je víc lidí. Asi samozřejmě to jsou přistěhovalci. No, prostě a to nemyslím jenom z cizích zemí, ale i vlastně, že z těch vesnic a podobně se stahují lidi do měst, že?
0: No tak
1: to bude.
0: Řešení možná odstěhovat se někam na vesničku.
1: No jasně, no. Jenže to zase budu, zase stejně se potkáme na tom stejném místě, že? V tom metru, víš, jakože. No. No tím si to jenom prodloužím, no. Prostě je víc lidí, hold, počítejte s tím, že?
0: Že?
1: No, stoupá prostě poptávka a klesá nabídka, celkově. To znamená co? No, že... Přetlak jakýsi, že?
0: Přetlak. No tak přetlaku je mnoho na světě.
1: Jako samozřejmě, no.
0: Různých.
1: Je to tak.
0: No a teďka je tady přetlak ve studiu, takže já vypadnu a ty pokračuj, jo?
1: Jo.
0: Jindra se těší, hezký čtvrtek, těším se zítra v 11 hodin. Mějte se hezky, to už bude pátek. Tak čau.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 000 nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
10: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
11: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. 2 noci, 2 haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
12: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Ahoj Petře, hele, letos vánoční večírek nebude. Ne, neškrtáme rozpočet. V prosinci máme hlavní sezónu, vždyť víš. Ale uděláme novoroční večírek. V lednu, na Radlický. Protože tam máme od ledna do března pronájem zdarma. Posuňte firemní večírek na nový rok. Pronájem Radlické kulturní sportovny nebo vnitrobloku máte od ledna do března zdarma. Rezervujte si svůj termín včas.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Evropa 2.

0: 13:03, posloucháte Evropu 2, Zuzka Kozáková má pro vás připravené aktuální zpravodajství, pojďme na ně. Na něj.
1: Hezké odpoledne. Česko přišlo o svou nejvyšší stavbu. 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice u Českého Brodu šly k zemi. Na složení dvou několika set tunových kolosů bylo potřeba 4,5 kilogramu speciální trhaviny. Odstřel sledovali z bezpečné vzdálenosti stovky lidí. Společný postup při předcházení trestným činům a některým přestupkům a při jejich odhalování upravuje Československá smlouva o policejní spolupráci, kterou dnes schválila sněmovna. K dokončení ratifikace je třeba v Česku ještě podpis prezidenta. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit státní hranici a v pásmu do 10 kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí. Společně se podíváme za Luckou.
2: Na Javorníku u Liberce přibyla nová rozhledna. Zatím je ve zkušebním provozu. Vznikla přestavbou telekomunikačního stožáru na vrcholu kopce u hotelu Obří sud. Nabízí pohled na Liberec, Jizerské a Lužické hory nebo také na Český ráj. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce. Mezi adepty na vítězství, které zveřejnil Český atletický svaz, nechybí ani favorizovaná halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno na 18. kilometru. Bouralo se v Praze u Rajské zahrady, s nehodou počítejte v Ostravě v ulici doktora Martínka, srazil se tu autobus s osobním vozem a komplikace hlásí Brno. Jihlavská ulice je zablokovaná, tramvaj se srazila s osobním vozem, v místě zasahují záchranné složky.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá polojasná až oblačná obloha, vydrží to tak po zbytek dnešního dne. Co se teplo týče, pohybují se v rozmezí od 12 do 17 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a slovo si krátce po 13. bere Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak a máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás připravenou hromadu věcí, které musíte vědět. První se týká placení v hotovosti. Jo, čekají nás od roku 2027 takový maličkatý změny. Tak jestli máte rádi hotovost, tak za chvíli info o ní. Tady na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Platíte rádi hotovostí, cashem? Nedivím se vám. Samozřejmě, že cash nebo hotovost je vždycky takovou pojistkou svým způsobem, nebo spousta lidí vnímá takovýmhle způsobem, že kdyby cokoliv, nedej bože, se stalo v rámci tady jako různých kyberútoků a tak dále, tak je jasný, že všechny čístička na displejích mohou tak nějak rychle zmizet. Ono by to byl průšvih i tak, i pro ty, kteří by měli doma pod polštářem nevím kolik, ale do toho se radši nebudeme ani pouštět. Spíš jenom to, ta informace o tom, že hotovost a placení s ní má nějaký limity. My to samozřejmě už známe v České republice. Dneska je ofiko, hotově možno zaplatit maximálně 270 tisíc korun. Jo? Všechny vyšší částky nad tuto sumu jsou tedy vynuceny bezhotovostně. A teď se to o něco sníží. Konkrétně o nějakých kolik? Asi 30 tisíc. Bude totiž od 10. července 2027 nová směrnice v rámci evropského limitu hotovostních plateb a bude tam výše 10 000 euro. Takže jde vždycky o konkrétní tedy přepočet a kurz, ale teď aktuálně je to nějakých 243 000 korun. Tak bacha na to, abyste od 10. července 2027 nebyli případně jako podezříváni z nějakého praní špinavých peněz a podobně, protože díky tomu je tento limit vlastně nastaven.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Dva McPops nestačí. Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
11: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
17: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
2: Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
17: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
19: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
20: You have to be ready.
19: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
21: This is Street Fighter!
19: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
22: Zpátky k muzice.

prejlítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, mám tu velmi zajímavou záležitost z Japonska, možná se to stane i novým trendem, kdo ví, většinou některé ty asijské země udávají trendy, vždycky v něčem, v tom či onom, říká se, ne, že jestli chceš vědět, jaký bude svět zítra, podívej se na to, jak vypadá Čína dnes, tak tam samozřejmě jsou spíš ty technologické věci a podobně, ale pozor, teď k tomu Japonsku, protože Japonci jsou samozřejmě dost jiný než Číňani. Oni mají teď tam takový zvyk, že chodí normálně do nočních klubů, myslím tím těch klubů, jako kde se hraje hudba a podobně, ne těch nočních klubů, jak to známe třeba u nás, že v příhraničí. A místo toho, aby tam byl DJ, aby tam jako jela party jako taková, tak oni normálně mají uděláno jako na zemi takový velmi, velmi jako příjemný sezeníčko, lampičky a podobně. Hraje tam DJ, ale většinou jako takovou ambientní muziku, klidnou, a do toho ty lidi si vlastně čtou svoje knihy. Je to takový jako book club vlastně. Velmi zajímavý. Zuzka mimo jiné byla v Japonsku.
1: Ano, my už máme takový jako pravidelnou, nepravidelnou
0: ano,
1: rubriku.
0: Ano, jakmile prostě je něco o Japonsku, hned musíš být v éteru i ty.
1: Jsem
0: a říct,
1: tady.
0: Zažila jsi tam něco podobného?
1: Ne.
0: Nebo ne? Nezažila. No tak možná, večer jste samozřejmě spinkali už, protože jste byli unavený, že jo?
1: No tak my jsme sprintovali, jo. Jako,
0: no
1: že to,
0: právě,
1: to bylo,
0: právě.
1: To bylo náročné jako fyzicky, ale tohle zrovna jakoby ne, no.
0: Je to zajímavá samozřejmě, jakoby aktivita. Údajně prej tam lidi chodí nejenom proto, aby teda četli ty knihy, ale že to prej funguje velmi dobře, mimo jiné, jako seznamovací.
1: Teď jsem to chtěla
0: no,
1: říct.
0: Jasně. No.
1: Fakt jo.
0: No.
1: Takže takhle oni se tam dávají dohromady.
0: Ano, přesně tak. Takovýmhle způsobem.
1: U
0: knihy prostě. Jestli by to fungovalo u nás, člověče, to je otázka. Jako, nevím. Když koukám na lidi třeba v metru a podobně, jak jedou všichni jenom ty mobily. Já bych udělal tu scrollovací noc. To by možná bylo. Víš, jako pro teenagery.
1: Jo, tak
0: znovovák.
1: To by to jsme dobrý.
0: Že jo. No tak jo, pokračujeme dál s dalším Maximem muziky na Evropě 2. Hezký den vám přejem.

0: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý týden v ranní show Evropy 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
3: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
3: Auto. Financování výhodněji než dřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. This is
8: my last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into
9: pieces. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: Tak to FBI-ku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Teď bude takový téma, jak ho popsat, no. Když prostě přijde váš čas, tak přijde váš čas. Určitě znáte hromady různých story, jak třeba, teď mi napadla, jo, jedna z nich, jak třeba ta paní, ta letuška z toho letadla, jak normálně spadla nebo vypadla z toho letadla, bylo to nějaká porucha, jak se rozlomilo, ona prostě padala z těch 10 kiláků, spadla vlastně na zem a přežila to, jo, prostě pád z letadla, což je jako neuvěřitelný. A další různý storky toho, jak lidi přežili něco, co by zdánlivě na první dobrou bylo absolutně nepřežitelný. Teď se tedy stala velká tragédie v jednom ze zábavních parků v Americe, konkrétně v zábavním parku Six Flags Over Georgia, kde na horský dráze Goliath, která je od jednoho z nejprestižnějších výrobců vůbec jako horských drah na světě, jo, ono jich moc není, oni jsou třeba, dejme tomu, 3-4, takový ty největší jména. Nějakým způsobem tam teda selhalo to držení, ten držící mechanismus, který vlastně vás drží ve vašem jakoby klíně. Docela jsem byl překvapený tím, že to nemělo, tady ta konkrétní dráha, že neměla záložní mechanismus toho pásu, který vlastně všude je. Jsem byl na konci léta vlastně třeba v Polsku, v jednom z těch největších zábavních parků v Evropě vlastně, tam to všude bylo, protože je jasný, že musíte mít nějakou zálohu, že? No a tady to prostě nebylo, takže ten člověk prostě vypadnul z té dráhy a bohužel se zabil, protože padal z velký vejšky. Ale teď je zajímavý, co vlastně měl tenhle ten člověk za sebou, který ho tohleto ve 40 letech potkalo. On totiž už od doby covidu, to znamená za posledních 5 let, přežil tedy nejen velmi těžký průběh covidu, přežil pod posléze i rakovinu jako takovou, byl už prostě v remisi. Pár týdnů před touhletou událostí přežil nehodu, autonehodu, kdy hořelo jeho auto. A nakonec tedy zase za pár týdnů se stala vlastně tady ta tragédie, která ho dohnala. Takže to je to téma, jak jsem prostě říkal, že když člověk někdy jako přijde, když přijde ten čas, tak prostě přijde. Moje babička si říkala, hele, ještě mi nedohořela. Vždycky se vrátila z té nemocnice v 90 letech, hele, ještě mi dohořela, ještě v pohodě furt. No, tak takovýhle věci se dějí. Bacha na horský dráhy samozřejmě.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Co uděláme s tím čoklem?
2: Přece si ho nenecháme.
3: Rodinný film Pejsek Fešák vznikl v belgickém studiu N-Wave, které se věnuje celovečerní animaci už více než 30 let. Do jeho filmografie patří snímky Psí veličenstvo, Ušák, Čiky a Zlokřeček nebo Nerozlučná dvojka. Pejska Fešáka natočila podle příběhu Grega Brookera režisérská dvojice Jeremy de Grison a Janis Belajit.
4: Co kdybychom ti říkali Fešák?
3: Hrdinou animáku Pejsek Fešák je Jaglí, odhodlaný psí outsider, kterému příroda příliš krásy nenadělila. Za neobvyklým vzhledem se přitom skrývá dobrosrdečný optimista, jenž ani po opuštění a opakovaných zklamáních nestrácí víru v lidi. A taky nehodlá přijmout, že by o jeho osudu měl rozhodovat vzhled.
5: Poradíš mi, jak vyhrát?
4: Musíš být jedinečný.
3: Vydá se proto do velkoměsta a přihlásí se do prestižní soutěže Best in Dog Show, kde chce odhodlaně zabojovat o svou šanci zazářit, protože možná právě ti, od kterých nikdo nic nečeká, dokážou nejvíc překvapit.
6: Takovýhle psi vyhrávají soutěže.
7: To zvládnu.
3: A ještě něco si od své účasti v soutěži slibuje a tím něčím je získání pozornosti, která by mu snad mohla pomoci najít milujícího pánička.
8: Pojďme toho psíčka dostat na obrazovku.
3: Animák Pejsek Fešák je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Na vteřinu přesně 2 hodiny odbíjejí právě teď a tady na Evropě 2. Pojďme na aktuální zprávy se Suskou.
2: Hezké odpoledne. Česko čeká v pátek a v sobotu finále senátních voleb, v němž zástupci starostů mohou po 6 letech zopakovat své vítězství. Voliči ve 22 senátních obvodech zároveň rozhodnou o tom, nakolik v senátu posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala 5 z 27 letos obsazovaných křesel v celkově 81 členem senátu. Čtvrtina lidí v Česku pocítila v posledních 5 letech diskriminaci či obtěžování. Na diskriminační přístup častěji poukazují ženy. Diskriminaci či obtěžování v Česku za posledních 5 let pocítilo 23% dotázaných. Ukázal to průzkum agentury Median pro odbor rovnosti žen a mužů Ministerstva spravedlnosti. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: Nový most na 4proudovou silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku začíná sloužit motoristům a chodcům. Končí tak objížďky, které od dubna komplikovaly dopravu ve městě a okolí, ale také na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu. Stavba přišla na 72 milionů korun bez DPH. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Hokejisté Třince budou v pátečním 11. kole extraligy v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehrály v září. Na programu bude jen 5 duelů. Litvínov s Hradcem Králové se utkají dnes.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Začneme na dálnici D5. Ve směru na Prahu na 5. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním. Na dálnici D1 je odstavené vozidlo na 92. kilometru ve směru na Brno. Na D48 na trase Rybí Český Těšín máme v levém pruhu sraženou srnu na 48. kilometru.
1: Počkej, ty jsi řekla Rybí, jo? To je, jakoby, to je opravdu vesnice nějaká? Nebo ano. Výzka Rybí?
2: Rybí.
1: Ty bláho, pěkné. No nic, pojďme dál.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: I nadále venku převládá polojasná až oblačná obloha. Vydrží to tak po zbytek dne a můžete počítat i nadále s teplotami od 12 do 17 stupňů Celsia maximálně. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 14. Pokračuje Jindra Ekl.
0: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
1: Tak máme po zprávách, za chvíli bude suprová kultovka, to vám můžu zaručit, a pak se podíváme tedy na zdražování, protože zdražují samozřejmě všechny věci a jedna jako zejména, týká se to trošku i jako fitness lidí, jestli žijete prostě aktivním způsobem života, tak za chvíli si popíšeme to, co vám taky teďkon zdražuje tady na Evropě 2.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Hezký den, posloucháte Evropu 2 a je tu dnešní kultovka. Když jsem se kouknul do playlistu, tak jsem měl radost, že jsem tam viděl Sun is Shining od Boba Marleyho, tak jsem si říkal, wow, to je super, nám krásně dneska naplánovali hudební manažerky prostě Boba Marleyho. Pozor, nebyla by to Evropa 2, kdyby to nebylo samozřejmě v nějaký speciální edici, a opravdu, že je. Je to společně s Funkstar Deluxe, což je dánský taneční projekt, a je to samozřejmě taneční verze, nebo tanečnější verze toho originálního tracku Sun is Shining. Pochází z roku 2000 a tady je. Užijte si tohle dnešní kultovka.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
12: Jasně, a já budu britská královna.
11: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
12: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
11: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
12: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
11: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Tři pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Jo, konečně!
15: Co jako?
14: Letíme z mobilu ven!
15: Kam jako?
14: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy foto!
16: Happy foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
17: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
18: You have to be ready.
17: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
19: This is Street Fighter!
17: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
2: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

bénédite et t'entends.

hiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. A pozor, všichni fitnessáci, teď musíte zpozornit. Můžeme klidně tak nějak společně si dát dohromady, jestli to, co teď budu říkat, jestli je nějakým způsobem i realitou pro vás, nebo ne, jestli to vidíte v rámci jako nabídky na internetu nebo v krámech, kam si chodíte pro různý fitness doplňky. Řeč bude konkrétně o proteinech. Já jsem totiž na BBC News viděl informaci, která byla nazvaná, dala by se nazvat jedním slovem, to znamená slovo inflace a protein, proteinflace. A znamená to, že údajně prý velmi zásadně zdražují teď aktuálně proteiny. Já jsem si naposledy kupoval proteiňák někdy před létem, čili nemůžu teď soudit úplně, ale minimálně na britském trhu za posledních 8 let se cena proteinu vydala absolutně směrem nahoru. Dokonce je to tak zásadní, že už v tuhletu chvíli stojí v Británii třeba 2,5-kilový balení proteinu až 100 liber, což je mazec teda. To jsem byl velmi překvapen. Tak jsem se jako drobně podíval i na české ceny. Není to taky úplně žádná sláva, i když se mi zdá, že furt to máme levnější než v Anglii tady. Takže BBC News samozřejmě straší správně své lidi, protože to tam mají mnohem horší. Hejte, na druhou stranu, já si myslím, že můžeme být rádi, že ještě máme vůbec nějaký třeba plyn nebo diesel, že to jsou teď komodity, o který opravdu jde.

0: muzyka. Adela. Adela. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
0: Už skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: Ten nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
3: Já bych si přál Asi třeba.
0: Nebo legendární song za trest.
8: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
9: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
9: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
9: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tě, to jsem teď říkal.
9: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
9: Na maximum.

0: Somber a My Body Isn't Ready. Tedy moje tělo není připraveno. Tome, je tvoje tělo připraveno na dnešní vysílání?
1: No tak na to ne. Na cokoliv jiného ano. Je připraveno na poobědní spánek.
0: Že?
1: Je připraveno na čtvrteční relax.
0: Ano.
1: Ale na vysílání se připravím až za 13 minut.
0: Na práci ne. Hele, já bych řekl, že celkově obecně, jak bývá, ne, dneska půl hodina na oběd, jo?
1: Ano.
0: Půl hodina na oběd. Jako kdo tohle to může stihnout obecně, víš?
1: No tak.
0: Jakože za půl hodiny to nestihneš prakticky skoro.
1: Je princip je lidi vyhladovět, pak stihneš za půl hodiny všechno. Jakýkoliv jídlo v podstatě, si myslím.
0: Když jsi dobře vyhladovělej.
1: Ano, ano. Hlad je nejlepší korporátní kuchař, jak se říká.

0: Odpolední show na Evropě 2 startuje přesně 15 hodin a Zuzka Kozáková na svém místě. Pěkné odpoledne všem.
1: Dobré odpoledne. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů. Protikorupční organizace Transparency International ve středu zveřejnila obsah dopisu, který obdržela od Evropské komise. Podle něj Evropská komise dospěla k závěru, že situace kolem premiéra Babiše představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná. Tresty za narušování životního prostředí se možná výrazněji zvýší, a to až na 10 let vězení. Předpokládá to vládní novela trestního zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila sněmovna. Novelu posoudí ústavně právní výbor. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku bude v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945 Cesta k vítězství a nový začátek nabídne i seskok parašutistů nebo přehlídku dobové techniky. Do bojové ukázky se zapojí zhruba 80 členů klubu vojenské historie. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného z otravy výživ v potravinářské společnosti HIP. Bývalý zaměstnanec této firmy měl do skleniček s příkrmy pro malé děti přidat jedna krysy a rozmístit je v supermarketech vždy po dvou skleničkách v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Slovák už dříve vinu odmítl. Po dobu nadcházejícího procesu nesmí opustit Rakousko. Odevzdal tak cestovní pas a musí se každé dva týdny hlásit na policii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo hlásí D6 ve směru na Vary na 26. kilometru. Na D5 je hlášen požár nákladního vozu ve směru na Rozvadov na 24. kilometru. S nehodou počítejte v Praze v Kbelské a v Plzni ve Folmavské ulici došlo ke střetu osobního vozu s nákladním.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů Celsia. Zítra ráno, zejména v Čechách, se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne bude jasno až polojasno. Počítejte s tím, že oblačnost dorazí zejména do Čech ve večerních hodinách. V průběhu dne naměříme nejvyšší teploty mezi 15 až 19 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 15. je na svém startu odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A my si za chvilku uděláme krátkou, malou exkurzi do dánského školství, tak buďte u toho prosím se mnou tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Evropa 2 odpolední show. Já jsem říkal, že se budeme bavit aspoň na chvíli o dánském školství. Jasně, asi vás to jako na první poslech nezaujalo, proč se bavit o dánském školství, ale tam je taková zajímavá věc, která se aktuálně teďka po 60 letech vrací, nebo může vrátit, a to, že učitel může použít na žáky fyzickou sílu. No není to jako Igor Hnízdo, který mlátil rákoskou, nebo fyzické tresty všeobecně, to rozhodně nebude, ale podle nějaký novely, která leží teďka aktuálně u nich někde v parlamentě nebo cosi, podle nové premiérky, která to považuje za dobrý nápad, tak by se mohl učitel vymezit silou vůči žákům v těchto případech. Když ho chce udržet na místě, anebo ho může i proti jeho vůli přemístit do jiné místnosti. Já, jako jsou to asi nějaký případy, kdy ten žák třeba chce nedobrovolně opustit třídu, anebo právě ohrožuje třeba ostatní žáky tím, že po nich hází předměty, píšou. Jo? Takže vlastně má dvě možnosti. Učitel bude moci žáka udržet na místě, anebo ho přemístit do jiné místnosti. Já už vím, jak se to bude zneužívat, že ten učitel pak řekne, jako já jsem tu žákyni nechtěl zneužít, já jsem ji akorát přemístil z učebny k sobě do ložnice a pak jsem ji akorát udržel na jednom místě, když nechtěla, no. Teď to je povolený, co děláte? Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
14: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
15: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
16: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
18: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a vážení maturanti, po roce vás opět zveme k naší webové soutěži Maturiťák Evropy 2 a hned z kraje je potřeba říci, že partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Máme pro vás opět připravené atraktivní ceny, je stejný mechanismus, jak se do soutěže s vaší třídou, s vaším ročníkem zapojit, totiž, jako klasicky, vyfoťte svůj ročník jakkoliv, jak uznáte za vhodné a zakomponujte do této fotografie logo Evropy 2. Kreativitě se meze nekladou, stačí i tablo, ale musí být kreativní samozřejmě, tak ty hlasy potom se získávají s nás. Nicméně o tom, kdo vlastně bude první, druhý nebo třetí, se rozhodne v úterý 27. října, protože to bude představeno v odpoledním vysílání mezi 15. a 18. hodinou právě trio vítězů. No a hlasovat můžete, nebo přihlásit se můžete do 25. října, potom už to samozřejmě nemá cenu. Čím dříve se přihlásíte, tím více hlasů nazbíráte, protože hlasovat můžete vy, vaši kámoši, kámoši vašich kámošů, kámoši vašich kámošů, jejich kámoši. Každopádně každý z vás může denně poslat pouze jeden hlas. No a asi by bylo dobré zmínit ty ceny, které jsou na vás připraveny, stejně jako v předešlých ročnících. Třetí místo vystoupení rezidentního DJ Evropy 2, druhé místo moderace maturitního plesu moderátorem Evropy 2 a první místo 100 000 korun na váš maturitní ples. Jak říkám, můžete se přihlásit do 25. října. Čím dříve tak učiníte, tím více hlasů získáte, tím větší možnost výhry je. Studujte, ale hlavně soutěžte s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
5: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Pozor, pozor! AAA Auto už pětkrát v Praze.
10: Ano, přesně tak. AAA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: AAA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.

0: I'm a street fighter.
1: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
2: Bitch, please.
1: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud jste měli pocit, že zatím šlo všechno kolem vás hladce, tak teď je tady bod zlomu. Je to člověk, který si na všechno stěžuje, věčný zadrhovač času a prostoru, je to moje matka. Tak buďte u toho se mnou, vytáčím.
2: Ahoj Tomášku.
1: Čau Máti.
2: Ahoj. Hele, představ si, ať to domluvíme, nebudeme mluvit o žádných krávovinách, ať se dostaneme k věci stručně, jasně a věcně.
1: No tak jo? Hop.
2: Dneska měla stání ta moje kolegyně, jak jsem tě o ní vyprávěla.
1: Ona se nechala přeoperovat, jo?
2: Proč? Vždyť byla u soudu.
1: Jo, u soudu, jako, jo, takhle to
2: stání,
1: myslíš.
2: Stání, rozvodový stání, tak je rozvedli.
1: Aha, člověče, a takhle rychle, jo, teď to trvalo strašně krátce, ne?
2: No jo, protože to je jednoduchý, hele, ten je soudce, který je rozváděl. Hmm. Byl totiž její první manžel.
1: Jo, takhle.
2: No.
1: Chlapská soudržnost, říkala si, Ježíši Maria, tak tam, já vím, co tam moje bývá, dokáže.
2: Jo, určitě, tak... ona je to taky pěkná.
1: Jo.
2: A ty máš co novýho?
1: A ty se mě furt ptáš, co mám novýho, teď víš, že jako tak rodina, práce, teď to je pořád dokola, to je taková jako klotoč, to se točí jenom.
2: Ne, taky hrozný, ale vy to máš.
1: Tak to někdy bývá, já jsem teďka četl takovou zajímavost, jo, že nejhorší propad jakoby životní v rámci vnímání pozitivity života je ve 47 letech, matko, to jsem já přesně.
2: No, ale já to měla taky, hele, jako ty nechci tak nějak jako tohle, ale asi to čeká každýho prostě.
1: To jo, u tebe se to ale nevrátilo už zpátky, bohužel, jinak u normálních lidí to zase dostane nahoru.
2: Ale u tebe se to taky nevrátí, bohužel.
1: Aha.
2: Jo, to se zase pojďme nalejt čistého vína, jestli doufáš, že se to nějak změní, tak to se nezmění.
1: Ale hele, řešení si našla, pojďme si nalejt čistýho vína, super.
2: No jo, hele, a do toho všeho ti ještě začnou bolet záda, takže ti přeju hezký den, Tomáš. A voláme si zítra radši.
1: Perfektní, zítra, ahoj.
2: No, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.
14: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
15: Ahoj Petře. Hele, letos vánoční večírek nebude. Ne, neškrtáme rozpočet. V prosinci máme hlavní sezónu, vždyť víš. Ale uděláme novoroční večírek. V lednu, na Radlický. Protože tam máme od ledna do března pronájem zdarma. Posuňte firemní večírek na nový rok. Pronájem Radlické kulturní sportovny nebo vnitrobloku máte od ledna do března zdarma. Rezervujte si svůj termín včas.
16: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Přesně v 16 hodin, to je fascinující. Zuzka Kozáková je připravena na místě a jsou tu další zprávy na Evropě 2 v odpolední show.
1: Dobré odpoledne. Česko přišlo o svou nejvyšší stavbu. 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice u Českého Brodu šly k zemi. Na složení dvou několika set tunových kolosů bylo potřeba 4,5 kg speciální trhaviny. Odstřel sledovali z bezpečné vzdálenosti stovky lidí. Společný postup při předcházení trestným činům a některým přestupkům a při jejich odhalování upravuje Československá smlouva o policejní spolupráci, kterou dnes schválila sněmovna. K dokončení ratifikace je třeba v Česku ještě podpis prezidenta. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit státní hranici a v pásmu do 10 kilometrů od hranic zasáhnout kvůli odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí. Společně se podíváme za Luckou.
2: Na Javorníku u Liberce přibyla nová rozhledna. Zatím je ve zkušebním provozu. Vznikla přestavbou telekomunikačního stožáru na vrcholu kopce u hotelu Obří sud. Nabízí pohled na Liberec, Jizerské a Lužické hory nebo také na Český ráj. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce. Mezi adepty na vítězství, které zveřejnil Český atletický svaz, nechybí ani favorizovaná halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 na 211,5 kilometru ve směru na Prahu. Záchranné složky zasahují v Brně v ulici Cejl. Došlo tady k nehodě osobního vozu. Vážná nehoda je ve Vyškově. V Dědické ulici bourala 3 osobní vozidla. V Hradci Králové v ulici Bratří Štefanů máme také záchranné složky, tentokrát u nehody 2 vozů.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Zítra ráno, zejména v Čechách, očekáváme mlhy nebo nízkou oblačnost. V průběhu dne bude jasno až polojasno, oblačnost dorazí na večer, zejména do Čech. Teploty ty nejvyšší očekáváme v rozmezí od 15 do 19 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A já mám pro vás soutěž. 4 vstupenky na jednu přepěknou akci. O co se jedná, vám řeknu za chvíli, tak buďte se mnou na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám pro vás 4 vstupenky na nejstarší, začíná to zajímavě, freestyle, motokrosovou akci v Evropě. A je to FMX Gladiator Games, který opět míří do O2 arény v Praze. Je to zábava pro celou rodinu, děti samozřejmě vítány. Tady ta ohnivá show plná freestyle motokrosu se odehraje v sobotu 19. prosince 2026. A vy můžete na vlastní oči vidět všechny porušení fyzikálních zákonů nejlepšími freestyle motokrosovými jezdci planety. 4 vstupenky ve hře, asi se ptáte, jaký bude výherní signál, to je zásadní a bude to samozřejmě zvuk motokrosové motorky. Až uslyšíte, voláte 257 400 888, tentokrát nechci ani soutěžní otázku, ani odpověď na ní, prostě kdo se dovolá, má 4 vstupenky, raduje se a jde. Těším se na vás na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Three Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Louda Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Zbláznili jste se?
13: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
14: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
15: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
17: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. a Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
21: You have to be ready.
20: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
22: This is Street Fighter!
20: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Zvuk motokrosové motorky skutečně zazněl a to byl výherní signál. Vy jste měli volat, abyste se dostali na nejstarší freestyle motokrosovou akci v Evropě, což je FMX Gladiator Games, který míří do O2 Areny. V sobotu 19. prosince na vás vystartují lítající motorky, sněžní skútry a skvělou show uvidíte tak zblízka, že vám rozpumpuje všechny žíly a všechny tepny. No samozřejmě, že tam uvidíte ty výkony, které byste nikde jinde neviděli, ohně, lítající všechny stroje a popírání fyzikálních zákonů. Zeptám se Marka jako třetího volajícího. Marku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Už jsi viděl FMX Gladiator Games?
1: Ano, už je to ale teda pár let, zhruba 15 let zpátky vlastně, kdy to začínalo.
0: Tím potvrzuješ, že to, je nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě, že jo, to je jasný.
1: Ano, přesně tak.
0: No ty týpce
1: jsou... Ale v té době jsem tam vlastně nebyl.
0: Tak zase budeš, dokonce krát 4, ne, že by si tam byl ty krát 4 jako klon, ale můžeš si vzít další 3 lidi k sobě. Takže to ti blahopřejeme, ta výhra je tvoje, tady ti zahraju ještě fanfárku. Kdyby si měl sám vystoupit na FMX Gladiator Games, tak by si byl ten, který by byl na motorce nebo na sněžním skútru?
1: Nejspíš na té motorce, jelikož když jsem taky jezdíval motocross, ale už věkem trošku člověk má víc rozumu a úrazů bylo taky dost, takže...
0: No nevím, jestli má s věkem člověk víc rozumu, já jsem viděl takový ty rentgenový snímky těch týpků, co skáčou tady ty skoky a vypadají jako robokopové, že jo, takže hele, ty jsou nepodle
1: určitě. Pár taky mám.
0: Jo?
1: Taky pár mám, ano.
0: Nekecej, no tak hustý. No. Takže ty budeš v podstatě koukat na kolegy, jinými slovy.
1: No, víceméně. Tak s některými jsem kdysi taky závodil.
0: Tak to je dobrý.
1: Mladým Filipem Podmolem.
0: No jo, Podmol a Pilník, to jsou naše dvě legendy, že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jo, Marku, já si myslím, že to vyhrál ten člověk, který to opravdu využije nejvíc, a to seš přesně ty, nebo který to si to užije opravdu nejvíc. A já ti ještě jednou blahopřeju a měj se krásně a třeba zase někdy na Evropě 2.
1: Děkuji velice a třeba někdy.
0: Ahoj. Pro ostatní jenom upozorňuji, že akce se koná 19. prosince v O2 Areně. Více informací na www.fmxgladiatorgames.com. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý týden v ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
6: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Hezké odpoledne z Evropy 2 s odpolední show. Já tady čtu zajímavost, která se týká bankovnictví. Kolegové, na Slovensku jedna tamní banka má novinku totiž. A to sice, že můžete platit bezkontaktně nejrůznější nákupy nechtama. Týká se to asi spíš tedy žen, protože to má být samozřejmě čip, který je bez baterie, je pasivní. Má být zaimplementován právě v nechtech, tedy asi umělých nechtech, předpokládám, protože do pravých nechtů to nikdo asi implementovat nechce, to by bylo bolestivé. Je to prostě zalepený v nechtu, jo. Takže vy máte tu možnost potom, milé dámy a pánové, kteří to máte rádi, platit nechtama prostě tak, že tam přiložíte jenom ruku, jo. Má to své výhody bezesporu, pak si představím ale ty situace, kdy prostě přijde žena a řekne, hele, já bych to ráda zaplatila, ale vemte terminál a pojďte se mnou na záchod. Já si totiž koušu nechty. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: I got good news, y'all! Gathered here are the world's best fighters!
3: V kinech je nové filmové zpracování série slavných videoher s názvem Street Fighter. Zatímco první hraný Street Fighter s Jeanem Claudem Van Dammem je legendární devadesátkový propadák a na maximálně nudný snímek Street Fighter Legenda z Hongkongu si už dneska nikdo nevzpomene, režisér nového Street Fightera Kitao Sakurai se soudědle upoutávek vydal tím správným směrem. Akční komedie Street Fighter se odehrává v barevných, divokých a hodně zběsilých devadesátkách. Příběh sleduje bývalou legendu bojových umění Kena Masterse, jemuž po letech vítězství a obdivu zbyl jen chlast. A když mu záhadná Chun-Li nabídne účast v celosvětovém turnaji největších ranařů, zatáhne Panděro a jde do toho. Turnaje se ale zúčastní i Ryu, jeho bývalý parťák, se kterým se kdysi brutálně rozhádal. To ale pořád není ta nejhorší zpráva. Organizátorovi totiž nejde o přehlídku nejlepších sportovních výkonů, ale o realizaci hodně ďábelského plánu s cílem ovládnout celý svět. Ve filmu se představí Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, wrestler Cody Rhodes a David Dustmalchian. Mediálním partnerem kinopremiéry Street Fighter je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba...
5: Tak třeba...
1: Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. This is my
8: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek, tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into
1: pieces. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 17. hodina a další zprávy má připravený Zuzka Kozáková, tak hezké odpoledne s námi s Evropou 2.
1: Dobré odpoledne. Česko čeká v pátek a v sobotu finále senátních voleb, v němž zástupci starostů mohou po 6 letech zopakovat své vítězství. Voliči ve 22 senátních obvodech zároveň rozhodnou o tom, nakolik v senátu posílí vládní hnutí ANO. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice. V úvodním rozstřelu totiž získala 5 z 27 letos obsazovaných křesel v celkově 81 členem senátu. Čtvrtina lidí v Česku pocítila v posledních 5 letech diskriminaci či obtěžování. Na diskriminační přístup častěji poukazují ženy. Diskriminaci či obtěžování v Česku za posledních 5 let pocítilo 23% dotázaných. Ukázal to průzkum agentury Median pro odbor rovnosti žen a mužů Ministerstva spravedlnosti. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Nový most na čtyřproudovou silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku začíná sloužit motoristům a chodcům. Končí tak objížďky, které od dubna komplikovaly dopravu ve městě a okolí, ale také na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu. Stavba přišla na 72 milionů korun bez DPH. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Hokejisté Třince budou v pátečním 11. kole extraligy v zápase s Mladou Boleslaví usilovat o upevnění vedoucí pozice. Oceláři mají v čele náskok 2 bodů na Pardubice, které si ale souboj s Libercem předehráli v září. Na programu bude jen 5 duelů. Litvínov s Hradcem Králové se utkají dnes.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D6 na trase Praha Karlovy Vary. Odstavené vozidlo je na 26. kilometru. Další komplikace jsou aktuálně na Tachovsku ve Stříbře v Plzeňské ulici bourala 3 osobní vozidla a komplikace jsou ve Znojmě na Vídeňské třídě. Tady došlo ke střetu 4 osobních vozů a motocyklisty.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Zítra ráno se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, a to zejména v Čechách. V průběhu dne bude jasno až polojasno. Oblačnost dorazí na večer hlavně do Čech. Teploty ty nejvyšší očekáváme mezi 15 až 19 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 17. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Se podíváme do země, která znepokojuje kolegyni Zorku Hejdovou a na jednoho tamního influencera. Která země to je a co se tam děje? Více za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a já se chci bavit o zemi, která silně znepokojuje Zorku Hejdovou. A znepokojuje jí, protože je tam bordel. Ano, je to Indie, já tam byl asi před 15-18 lety a ano, je tam bordel na spoustě míst, ale jsou tam i krásná místa pochopitelně a je to země fascinující. Nicméně, aby jsme dali Zorce za pravdu, tak tamní youtuber, který se jmenuje Surendra Singh Chowdhury, tak ten se zabývá tím, že čistí indické řeky, jo, ve svém regionu, který se jmenuje Madhya Pradesh. A v tomto regionu, jestli jsem to řekl správně, nevím, nejsem odborník na indické regiony, tak v tom regionu čistil už x řek, jo. Vlastně vždycky on s nějakýma možná kámošema nebo fakt sám se rozhodne nějaký místo té řeky úplně vyčistit od bordelu a že ho tam občas bývá hodně. Tak to jedno místo vyčistil, to byla taková přehrada na jedné řece. No a vrátil jsem zpátky za 8 měsíců a byl tam úplně stejný nebo ne-li větší bordel. Úplně stejný to bylo, jo. Takže vlastně úplně si říkal, co tam žije za prasata, že musí s tím úklidem začít zase znovu. Tak pěkně uklizený to bylo a celý zase od začátku. A já myslím, že podobný pocit má spousta žen, kteří žijou v domácnosti s muži. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že mě sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni.

0: se slevou až 61%. Penny.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
14: You have to be ready.
13: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
15: This is Street Fighter!
13: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
16: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
17: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
18: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
19: Klid, máš na to 3 dny.
18: A těch lidí, co čekají na autogramy?
19: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud jste měli pocit, že zatím šlo všechno kolem vás hladce, tak teď je tady bod zlomu. Je to člověk, který si na všechno stěžuje, věčný zadrhovač času a prostoru, je to moje matka. Tak buďte u toho se mnou, vytáčím.
1: Ahoj Tomášku.
0: Čau Máti.
1: Ahoj. Hele, představ si, ať to domluvíme, nebudeme mluvit o žádných krávovinách, ať se dostaneme k věci stručně, jasně a věcně.
0: No tak jo? Hop.
1: Dneska měla stání ta moje kolegyně, jak jsem tě o ní vyprávěla.
0: Ona se nechala přeoperovat, jo?
1: Proč? Vždyť byla u soudu.
0: Jo, u soudu, jako, jo, takhle to
1: stání,
0: myslíš.
1: Stání, rozvodový stání, tak je rozvedli.
0: Aha, člověče, a takhle rychle, jo? Teď to trvalo strašně krátce, ne?
1: No jo, protože to je jednoduchý, hele, ten je soudce, který je rozváděl. Hmm. Byl totiž její první manžel.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Chlapská soudržnost, říkala si, Ježíši Maria, tak tam, já vím, co tam moje bývá, dokáže.
1: Jo, určitě, tak... ona je to taky pěkná.
0: Jo.
1: A ty máš co novýho?
0: A ty se mě furt ptáš, co mám novýho, teď víš, že jako tak rodina, práce, teď to je pořád dokola, to je taková jako kolotoč, to se točí jenom.
1: Ne, takový hrozný, ale vy to máš.
0: Tak to někdy bývá, já jsem teďka četl takovou zajímavost, jo, že nejhorší propad jakoby životní v rámci vnímání pozitivity života je ve 47 letech, matko, to jsem já přesně.
1: No, ale já to měla taky, hele. Jako, ty nechci tak nějak jako tohle, ale asi to čeká každýho prostě.
0: To jo, u tebe se to ale nevrátilo už zpátky, bohužel, jinak u normálních lidí to zase dostane nahoru.
1: Ale u tebe se to taky nevrátí, bohužel.
0: Aha.
1: Jo, to se zase pojďme nalejt čistého vína, jestli doufáš, že se to nějak změní, tak to se nezmění.
0: Ale hele, řešení si našla, pojďme si nalejt čistýho vína, super.
1: No jo, hele, a do toho všeho ti ještě začnou bolet záda. Takže ti přeju hezký den, to vás. A voláme si zítra radši.
0: Perfektní, zítra, ahoj.
1: No, čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Jo, konečně!
4: Co jako?
3: Letíme z mobilu ven!
4: Kam jako?
3: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
5: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín.
8: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
10: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
4: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
11: nebudeš chtít jinak.
4: Předobědová i poobědová pohoda.
11: Jak jsi to říkal?
4: Že předobědová i poobědová pohoda.
11: A je to pohoda. Pohoda.
4: Já to jsem teď říkal.
11: A je to tak.
4: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
11: Na maximum.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Držíme ti flek i v Kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: I'm a street fighter. Tak to v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: odpolední show na Evropě 2. Přátelé, kamarádi, my vám tu Evropu Music Chart přivezeme. A skutečně ne my, ale bude to jedna osoba, bude to Bob Schwarz, který, když se ho představíte v podstatě jako Santu Klause, který má ty sáně tažené soby, tak podobně přijíždí do práce i Bob Schwarz. Má zásilku, velký pytel naložený vašimi hlasy, to znamená, že vy posíláte korespondenčními lístky, on je všechny sbírá, po večerech doma počítá, vyhodnocuje a dává do tabulek a potom vám představí výsledky celé hitparády, jak jste si ji odhlasovali právě tady na Evropě 2. Dnes večer tomu nebude jinak a já se těším, že vás opět bude bavit a že tak budete připraveni na další vysílání odpolední show, které startuje zítra od 15. hodiny. Mějte se krásně, pěkný, klidný večer a zítra čau.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Co uděláme s tím čoklem?
3: Přece si ho nenecháme.
4: Rodinný film Pejsek Fešák vznikl v belgickém studiu N-Wave, které se věnuje celovečerní animaci už více než 30 let. Do jeho filmografie patří snímky Psí veličenstvo, Ušák, Čiky a Zlokřeček nebo Nerozlučná dvojka. Pejska Fešáka natočila podle příběhu Grega Brookera režisérská dvojice Jeremy Degrison a Janis Belajit.
5: Co kdybychom ti říkali Fešák?
4: Hrdinou animáku Pejsek Fešák je Jaglí, odhodlaný psí outsider, kterému příroda příliš krásy nenadělila. Za neobvyklým vzhledem se přitom skrývá dobrosrdečný optimista, jenž ani po opuštění a opakovaných zklamáních nestrácí víru v lidi. A taky nehodlá přijmout, že by o jeho osudu měl rozhodovat vzhled.
6: Poradíš mi, jak vyhrát?
7: Musíš být jedinečný.
4: Vydá se proto do velkoměsta a přihlásí se do prestižní soutěže Best in Dog Show, kde chce odhodlaně zabojovat o svou šanci zazářit, protože možná právě ti, od kterých nikdo nic nečeká, dokážou nejvíc překvapit.
8: Takovýhle psi vyhrávají soutěže.
9: To zvládnu.
4: A ještě něco si od své účasti v soutěži slibuje a tím něčím je získání pozornosti, která by mu snad mohla pomoci najít milujícího pánička.
10: Pojďme toho psíčka dostat na obrazovku.
4: Animák Pejsek Fešák je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerie Harfa.cz.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
13: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
14: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
13: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
15: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
13: Vždycky to byla moje show.
16: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
17: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
1: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Zuzka je tady, Kozáková, Zuzka celým jménem a má zprávy v 18 hodin.
1: Dobrý podvečer. Český premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů. Protikorupční organizace Transparency International ve středu zveřejnila obsah dopisu, který obdržela od Evropské komise. Podle něj Evropská komise dospěla k závěru, že situace kolem premiéra Babiše představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná. Tresty za narušování životního prostředí se možná výrazněji zvýší, a to až na 10 let vězení. Předpokládá to vládní novela trestního zákoníku, kterou v dnešním úvodním kole podpořila sněmovna. Novelu posoudí ústavně právní výbor. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku bude v sobotu k vidění rekonstrukce bojů z konce druhé světové války. Akce Vizovice 1945 Cesta k vítězství a nový začátek nabídne i seskok parašutistů nebo přehlídku dobové techniky. Do bojové ukázky se zapojí zhruba 80 členů klubu vojenské historie. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného z otravy výživ potravinářské společnosti HIP. Bývalý zaměstnanec této firmy měl do skleniček s příkrmy pro malé děti přidat jed na krysy a rozmístit je v supermarketech vždy po dvou skleničkách v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Slovák už dříve vinu odmítl. Po dobu nadcházejícího procesu nesmí opustit Rakousko. Odevzdal tak cestovní pas a musí se každé dva týdny hlásit na policii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D8 pozor ve směru na Ústí. Na 25. kilometru je nepojízdná dodávka. Na D10 ve směru z Prahy na Turnov máme bourané osobní vozidlo na 36. kilometru. Opatrnost se vyplatí v Praze v Čimické ulici, kde se došetřuje nehoda nákladního vozu s osobním, a opatrnost se vyplatí také v Hodoníně v Brněnské, kde bouralo osobní vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 17 stupňů Celsia. Zítra ráno počítejte s mlhami nebo nízkou oblačností, zejména v Čechách. V průběhu dne bude jasno až polojasno. Dorazí oblačnost ale až večer, a to zejména do Čech. Na teploměrech naměříme od 15 do 19 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Já k tomu vlastně nemám moc co dodat. Ano, je čtvrtek, 15. října úplně přesně, a hlavně je po 18. hodině, takže jdeme na další díl naší Music Chart.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Je to takové dnes zase pěkné kulaťoučké číslo. 40. je totiž dnešní hitparáda na Evropě 2. Letos 40. A zamyšlením nad umělou inteligencí dneska začnu, respektive začala si Olivia Rodrigo, zpěvačka, takže já to vemu přes ní. Olivia Rodrigo prý ze zvědavosti požádala AI, neboli umělou inteligenci, o názvy písní k jejímu nejnovějšímu albu, které prý ještě navíc zásadně ovlivnil rozchod, kvůli kterému přepisovala už hotové skladby a tím jim dodala smutnější vyznění. No a ona teda vyzvala umělou inteligenci, aby jí pomohla vymyslet názvy tracků, které právě jsou na tom albu. A pak to teda všechno shrnula slovy, když dostala výsledek, v nějaké talk show o tom mluvila, řekla doslova, všechny byly, teď prostý slovo, hrozný. Podle 23-leté interpretky šlo o pokus z legrace, nikoli o hledání nového způsobu práce. K využívání umělé inteligence při tvorbě má přitom jasný postoj. Nikdy bych AI ve své hudbě nepoužila, uvádí. Bohužel, ale teda už neuvádí k tomu žádný z těch nepovedených návrhů od AI. Takže já jsem si říkal, že když to může zkusit zpěvačka, takže to může zkusit i moderátor. A schválně jsem se zeptal umělé inteligence, jak by třeba přejmenovala naši hitparádu na Evropě 2. Takže několik návrhů, tady jsem si udělal poznámky a teď si nedělám srandu, to mi fakt nabídla, jo. Hitstorm třeba, že by se to mohlo tady jmenovat, nebo Hitbomb, Hit Attack, a tohle nejvíc, Banger List, Takže je teda pravda, že já jsem vybral opravdu ty nejhorší, co tam nabídce byly, ale myslím, že tohle vlastně všechno jenom potvrzuje to, co už jsem jednak řekl v úvodu o Olivii Rodrigo, jak ta to vidí, a to, co jsme si asi všichni ověřili. Já jednak často mluvím o tom, že AI hodně lže, ale hlavně, a to si myslím, že je teď to sdělení nejzásadnější, pořád, co se týká kreativity, tak my, živí lidé, máme prostě navrch. Takže my tady každopádně zůstáváme u osvědčeného názvu Music Chart na Evropě 2. Já určitě zůstávám u osvědčeného jména, Bob Schwartz, dobrý večer. No a pojďme na novinky, taky to se nám osvědčilo, že tady dáváme na začátek dvě soutěžní, tak tady je hned ta první a s ní můj, a nejenom můj, doufám, že všeobecně oblíbený Robin Schulz. Tak začínáme.
3: Evropa 2 Music Chart.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla novinka číslo 1, novinka soutěžní se nám tímto představila z těch všech soutěžních jako první a tím vlastně se představila i předělávka prý kultovní klubové skladby Bullet od francouzského producenta Watermota. Vrací se ovšem teda v novém kabátě a o ten se postaral německý hitmaker Robin Schulz. Myslím si, že jméno všeobecně známe, ani nemusí člověk být nějakým fanouškem taneční muziky, ale prostě Robin Schulz tak je nepřehlédnutelný a v jeho případě spíš nepřeslechnutelný. No a ten teda ten původní instrumentální hit obohatil ještě o emotivní vokál pěvecký zpěvačky a vytvořil z něj tenhle ten svěží taneční track. Jinak single tak přichází vlastně velmi záhy po předchozím songu Better Times, který možná si na něj vzpomenete, byl se zpěvačkou Burbs a boduje po celé Evropě a platilo to i u nás a i tady u nás v hitparádě ještě před týdnem jsme ho tady měli. Tak rovnou Robin Schulz s novou věcí hned může budovat dál, což ale pochopitelně je na vás, jestli se stane. Na Evropa2.cz se hlasuje. No a hlasovat se dá samozřejmě i pro novinku číslo 2, která je na řadě teď a s ní je tady Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...

Znáte ten pocit, že nevíte, jestli se vám něco líbí, aha, nebo vás to spíš štve, ale stejně to musíte sledovat, poslouchat, milovat, to je úplně jedno, tak já to mám trošičku s touhle dnešní novinkou číslo 2 v hitparádě Music Chart na Evropě 2 s novinkou od australského zpěváka, herce a modela, který se jmenuje Troye Sivan, a když jsem teď zjistil, že je i model, tak to se schválně teda podívám, jestli může být i modelem, ale asi jo, když to dělá. Každopádně Troye Sivan vydal 9. října album She's the Best a na tuhle už čtvrtou studiovou desku svojí tak lákal i stejnojmenným singlem, který je poctou všem ženám, který Troye Sivan během svého života potkal a kterým hlavně vděčí za směr, jakým se jeho život ubírá. To a teď přichází teda s trackem Party, teď jsme to slyšeli, hypnotická euforická óda na to, jak skvělé je plně se ponořit do taneční noci, a myslím, že to se nedalo nevšimnout, to se nedalo přeslechnout toho odkazu na ikonický hit Music od Madony, tak jste si museli všimnout, všiml jsem si i já, takže v podstatě tohle je taky trošičku předělávka a já už jsem možná přišel na to, jestli se mi to líbí nebo ne, respektive asi nějak podvědomě ano, protože určitě si tuhle písničku rád pustím někdy znovu a možná i díky tomu, že ji budeme mít znova tady u nás v hitparádě na Evropě 2. To znamená, jestli dáte hlasy, tak tady bude, tak když tak dejte. Nicméně, teď už se se mnou taky pojďte ponořit do žebříčku, do top 20, která je na řadě, aspoň 20. a potom hned 19. místo, tak jdeme od té 20. Dnes 20. Henry Moody, minule 19. dnes 20. tak jenom trošku si to tady přehodil, ale pořád je s námi Henry Moody.

0: Posloucháte Evropu 2 a hitparádu Music Chart a já jsem tady říkal, že Henry Moody na 20. místě to neměl dneska vlastně jako až tak velkou změnu, protože oproti minule vlastně je to jenom o jedno místo vedle, minule byl 19. Ovšem, jiná situace teď nastala právě na tom dnešním 19. místě, tam totiž kapela The Script utrpěla takzvaně 5 týdne. Před týdnem byli Script na 13. pozici, dneska místo 19. obsadili. Takže, ale aspoň tím pádem hned na začátek takhle máme vyřešený jediný moment s negativním podtónem, máme to za sebou a teď už to bude ty ještě vlastně skoro celé 2 hodiny, hodinu a půl, hodinu a 3/4, dejme tomu dnešní hitparádě, tak sama radost a čiré potěšení z toho, jak jste hlasovali na Evropa2.cz, takže na 18. místě za chvilinku Rap a Nathan Nicholson, kteří mimochodem po 7 týdnech se loučí, takže jim věnujeme kromě tiché vzpomínky i pozornost. No a potom taky se věnujeme tomu, co se zase událo a budeme se tomu věnovat, takže dneska například vám povím o tom, jak jeden známý muzikant pomlčka v současnosti vězeň, tak jak se mu právě za mřížemi daří a rovnou předesílám, že ne úplně dobře. Tak za chvilinku podrobnosti, počkejte si na ně.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: To tu dlouho nebylo. Vyhrát nové auto za více než 750 tisíc a peníze k tomu? Nová megahra iDnes.cz právě začíná. Čtěte a úsporné rodinné SUV značky BYD od Loude Auto může být vaše. Megahra iDnes.cz o peníze i nový vůz BYD startuje už 19. října.
11: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
13: To je ale zima. Jdu ven.
12: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
14: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
11: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
16: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
11: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
18: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
11: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
18: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
17: A tak je to věta o jednom slově. Věta hová debilní pouzlení.
11: Na Evropě 2. Živý hraní.
19: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
20: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
19: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: maximum muzyki. Europa 2.
1: Hit paráde Music Chart na Evropě 2, než se podíváme za muzikanty do vězení, jak jsem avizoval už, tak ještě 17. místo stíháme a skvělou spolupráci Martina Garrixe a YouTube. Maximum muziky.

Za chvíli v hitparáde Music Chart na Evropě 2 Kasabian, a to na místě 16. Teď ale muzikanti v Krymu. Ti nás budou zajímat. Jednak vyšla zpráva teď vlastně úplně nová, že ostravský rapper Hartriko tak schytal ještě větší trest, než dostal původně vrchní soud v Olomouci, tak mu přidal a dostal 5 let a 2 miliony pokutu za loupež a vydírání. Takže vězení prostě natvrdo, jak se říká, což samozřejmě u rapera by člověk, kdyby se na to chtěl dívat pozitivně, mohl říct, že tam může nasát novou inspiraci na další tvorbu, ale to opravdu říkám s velkou nadsázkou. Vězení je prostě vězení pro všechny. Ani raperům se ve vězení nelíbí, což teď by určitě potvrdil i slavnější Hardrickův kolega, a sice Sean Diddy Combs, neboli Puff Daddy, neboli P. Diddy ten man. Každopádně víme, o kom je řeč. Tak ten byl teď o víkendu převezen z věznice Fort Dix v New Jersey do nemocnice. A to proto, že v noci kolem 1 hodiny raní přišel ke zranění hlavy. Rapper měl být sice přivědomý, ale musel být převezen do nemocničního zařízení. K incidentu mělo dojít v sobotu krátce po půlnoci kolem 1. 56-letý Sean Diddy Combs tak byl hospitalizovaný kvůli nespecifikovanému poranění hlavy. Jeho mluvčí tak odmítl podat novinářům bližší vysvětlení s tím, že ale zranění nebylo až tak vážné, takže ještě další den hned byl převezen P. Diddy zpátky do věznice, kde si odpikává 50-měsíční trest. Takže prostě vězení není žádná sranda, to se asi shodneme, obzvlášť když člověk takhle třeba uklouzne ve sprše, že jo? To se většinou tím opisuje, nějaká bitka, kdy se přihodí mezi spoluvězni, tak se pak řekne uklouz ve sprše, nebo ještě horší je, nebo může asi být, když člověku třeba ve vězení, co se taky říká, ve sprše upadne mídlo, no ale tak to už bych tady tohle téma vůbec neotvíral. Jdeme zpátky k hitparádě, tohle jsou zmiňovaní Kasabian.

Music Chart. Po novince, to musím poznamenat, že to je novinka z minula na 16. místě, jaká se by jen tak po nich. Teď už dneska taky probíraná Olivia Rodrigo, a to na místě 15. A pak už si taky dáme první dnešní Future Hit parádě Music Chart.

Další novinka z minulého vydání v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 bude za chvilinku na 14. místě dělat radost všem fanouškům zpěvaček Leny a Anabel. Teď ale Future Hit, a to ten první z těch dvou dnes připravených. Mám tady novou věc od zpěvačky Hera vstupuje do nové éry s novým singlem Heartless Romance z chystané desky, a to z desky, která přichází po 2 letech od debutového alba a po taky minulém veleúspěšném singlu Do You See. Nový single taky právě ochutnávkou z tohoto nového alba, které přináší nový zvuk a taky nový tvůrčí tým a taky energii, která je hravější, tanečnější a sebevědomější. Skladba vznikla během práce na druhém albu, logicky, kdy teda společně s producenty hledala nový hudební směr. Heartless Romance je písnička, která začala melodii v refrénu a od začátku byla velmi zábavná a nemohli jsme se od ní s producentem odpoutat, popisuje teda. Když jsem se pak soustředila na text písničky, začala mi v hlavě naskakovat slova o komplikovaných vztazích. Chtěla jsem ale, aby i tak single zůstal zábavný a taneční, dodává. No tak to pojďme zkontrolovat, jestli se povedlo. Evropa 2 Music Chart.

Stejně jako na 14. místě jsme měli novinku z minula od Leny a Annabelle, tak novinka i teď v hitparádě Music Chart na Evropě 2 na 13. místě. Novinka od Medúzy a Khalida. No a za chvilinku, abychom teda měli představu, co nás čeká dál, tak Giant Rooks na místě 12. a potom taky na 11. pozici Topic a Carte Blanche. Tohle všechno díky vašemu hlasování, pochopitelně. Hlasování probíhá na Evropa2.cz. Jenom podotýkám, že vždycky od čtvrtečního večera, od 20 hodin ve čtvrtek až do následujícího úterního poledne, a že každý den, kdy se hlasuje, tak můžete dát jeden hlas komukoli, kdo je v nabídce, a to včetně novinek. Kromě pochopitelně zase těch, kteří už jsou tady s námi maximálních 7 týdnů. S těmi už se loučíme, těm už se hlas dát nedá, ale to je vždycky jenom omezený počet interpretů, jinak všichni ostatní na vaše hlasy lačně čekají, stejně jako my tady. No a po tomhle, řekl bych, praktickém, technickém hlášení, tak teď zase taková zajímavost, já to vemu jenom velmi rychle, protože mě to zaujalo, co jsem tady teď četl u nás na webu Evropa2.cz, že Rihanna, zpěvačka, netřeba představovat, tak kolik prý má ještě muziky takzvaně v šuplíku, jo? Ona použila takové přirovnání k trezoru, že pokud má v trezoru člověk 10 produktů, asi myslela produktů svých módních značek, tak a teď ji cituju, já mám aspoň 17 takových trezorů, takže vlastně se to dá poměrně jednoduchým aritmetickým úkonem propočítat, že 10x 17, že jo, tak z toho prostě vychází nějakých 170 ještě písniček. Jenom Rihanna si představte, že má prostě buď teda v šuplíku nebo v trezoru 170 písní, takže to je jenom pro uklidnění, že muzika bude, nebojte se, budeme vás mít čím krmit, i tady u nás v parádě. Maximum muziky. Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum hudby. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Mezičas na odpočinek a na rekapitulaci a na statistiku a na self-promo taky je tahle chvíle kolem 19. hodiny v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Tak já začnu tím posledním, neboli self-promo. Já jsem Bob Schwarz a i dneska jsem velmi rád s vámi u nejprestižnější české hitparády, která má pořadí, čímž volně přecházím právě k té statistice. Je to 40. letos hitparáda a taky 703. celkově. No a teď už teda to nejpodstatnější z toho všeho, co jsem nabízel před chvilinkou, a to je rekapitulace toho, co zatím víme, toho, co už jsme si pustili právě v první hodině. Takže vaše hlasy na Evropa2.cz rozhodly, že dnes 20. je Henry Moody, potom na místě 19. že jsou The Script, kam spadli z místa 13., takže 5. dne. 18. pozice, rozhodli jste jednak o tom, že po 7. a naposledy jsou tady s námi Rieb a Nathan Nicholson a právě na 18. místě. Pak 17. Martin Garrix a U2, Kasabian, novinka z minulého týdne na místě 16. Na 15. pak Olivia Rodrigo, potom další novinky z minula, Lenny Anabel na místě 14. a taky Meduza a Kalit na 13. pozici, Giant Rooks místo 12. a Topic a Carte Blanche na pozici 11. A než se vrhneme na ty první, co jsou vlastně od 10. místa výš, tak vám ještě povím a taky pustím další novinky. Novinka číslo 1 pro dnešek jsou Robin Schulz a Watermat. Taky novinka číslo 2 zazněla, s tou tady byl Troy Sivan. No aby se to nepletlo, tak prakticky se stejnými iniciály teď muzikant i s novinkou číslo 3, taky TS má ve svém jméně. Teddy Swims, tak tady je.
0: Evropa 2, Music Chart.

Novinka číslo 3 v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Na rozdíl od těch nových kousků v první hodině, které byly takové tanečnější, tak teď troška sentimentu a melancholie zněla. A to on umí, tedy svým mistr soulových balad, jak se mu taky říká, a který teď se připomíná singlem, který jsme právě slyšeli, Break Up In Reverse se jmenuje. Skladba v sobě nese prý hluboký emocionální náboj, ano, slyšeli jsme. A zároveň netradiční pohled na zlomené srdce, text zkoumá hořko-sladkou touhu vrátit čas a prožít celý konec románku pospátku, tedy od jeho bolestivého závěru až k samotnému krásnému začátku. No, tak zajímavá myšlenka, písně z alba, které mimochodem má kouzelný název, poetický název Ugly, neboli Ošklivý, a je to album, které spolu i s tímhle singlem tak vyjde na konci ledna příštího roku a ještě o malinko později, v příštím roce, a sice 20. března, tak dorazí tedy svým v rámci svého turné, které taky má název The Ugly Tour, tak dorazí do České republiky. 20. března pražská O2 Arena je místo, kde se na vás tedy Swims bude těšit i se svým albem Ugly na Ugly Tour. Stejně to je odvaha takhle pojmenovat desku a celé turné, ošklivé turné Ugly Tour, ale tak zase svědčí to o síle osobnosti a vlastně možná i vědomí si své pozice, jak to má tedy Swims. Super, proč ne? Novinka číslo 3, no a ještě novinka 4, jako vždycky v nabídce zbývá, tak pojďme na ně, na Nothing But Thieves.

A tímto mohu konstatovat, že v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 už jsme tady opravdu měli žánrově téměř vše v rámci soutěžních novinek, které myšleno. Po tanečních i sentimentálních teď rocková záležitost, novinka číslo 4 a kapela Nothing But Thieves, kapela, která má za sebou 10 let existence, během té doby tak vydali 4 alba, nazbírali miliardy streamů, odehráli tisíce koncertů po celém světě, vybudovali si fanouškovskou základnu taky po celém světě. No a teď se teda vracejí s deskou další, která vyšla teď na konci září. Jmenuje se Stray Dogs, neboli Zatoulení psi, takže zase poetický název. A prý i na tomhle albu tak jsou věrni pánové svým vzorům, jako jsou kapely Nirvana nebo Pixies. A výsledkem je muzika ovlivněná grungem a indie rockem 90. let. No tak to, co jsem prostě říkal hned v úvodu. Čili rocková novinka číslo 4 tady u nás v hitparádě na Evropě 2, která ovšem v tuhle chvíli už se vrací ke svým kořenům a hlavně ke svému gro, a to je samozřejmě to pořadí, pro které vy hlasujete na Evropa2.cz, a vy jste rozhodli o tom, že na 10. místě jsou pro dnešek Illinium a Ellie Goulding, a my našimi pravidly tak jsme rozhodli, že po 7 týdnech se s nimi loučíme. Maximum muziky. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Two ships in the night.

One Republic, jestli vás baví, tak ještě chvilku, ještě pár minut budou slyšet na Evropě 2 v hitparádě Music Chart, a to na 9. místě, ale už pomalu musíme jít dál, už se chystá na místě 8. za chvíli Katy Perry. No a pak už, jak jsme zvyklí, hudební zpátečka dneska do roku 2009, čili to bude poměrně slušný výlet do minulosti. 17 let společně překleneme, takže na to si určitě počkejte, za chvilinku jsme zpátky.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mně ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: V hitparáde Music Chart na Evropě 2 za chvíli 7. místo. A Tia Vítek. Teď ale písničky z doby, kdy Tia Vítek možná nebyla ještě ani na světě, protože se jdeme podívat na rok 2009 na hitparádu z 15. října 2009 a bude to vlastně taková holčičí jízda, protože samé dámy jsme vám tady vybrali na ukázky třeba Evu Farnou v té době píseň Toužím.
1: Toužím zažít vlastní sen, toužím prožít každý svůj.
0: Devátá tehdy byla Eva Farná, o malinko výš na místě pátém pak byla Kelly Clarkson, taktéž žena. No a Miley ještě zbývá ukázka od ní, Miley Cyrus, která jenom těsně nevyhrála druhé místo přesně před 17 lety.

No, abychom naopak holkám teď vynahradili, že tady byly slyšet ukázky jenom od holek, tak si dáme kluky, co je měly holky velmi rády před těmi 17 lety, možná některé ženy mají rády dodnes členy kapely Tokyo Hotel, tak pojďme si je připomenout. Vyhráli totiž přesně před 17 lety.

Kygo a Dan Tyminsky si dneska díky vašim hlasům na Evropa2.cz vysloužili 6. místo a po skoku na to 6. z minulého 20. i titul šplhounů týdne v hitparádě Music Chart na Evropě 2, takže blahopřání. No a za chvilinku teda pokračujeme místem 5., na něm Benson Boone, ale teď dojde i na druhý future hit dnešního vydání, tak tady je a s ním kolumbijská zpěvačka, hlavně jménem Karol G, nebo tak se říká Karol G, vydává nové album se 14 tracky a taky s několika spolupracemi a mimo jiné na singlu Still spolupracoval i slavný Bruno Mars. Tak přesně to vám tady teď nabídneme, tuhle spolupráci. Karol G, Bruno Mars, Still, Future Hit, druhý dnešní. Evropa 2, Music Chart. Future Hit.

0: Na čtvrtém místě se po 7 týdnech s hitparádou Music Chart na Evropě 2 rozloučili Slávek Pam a Paulie Grant. A než dojde na první 3 pozice, které mimochodem řekl bych, že přesně odpovídají aktuálním světovým trendům. Tak ještě pohled právě do světa si dáme. Do blízkého, řekl bych, světa nám, do Polska, kde mají rádio SK a rádio SK samozřejmě má taky svoji hitparádu a v ní jako novinku na 16. místě spojení švédsko-jihoafrické, jestli to říkám správně, protože Gnarly, zase jestli správně vyslovuje, švédský hudební producent a DJ, který tvoří v žánrech jako třeba Afro House, takže to celkem sedí vzhledem k tomu, že s ním právě v téhleté nové věci jsou Major League DJs a to je africká, jihoafrická taneční skupina o dvou lidech, takže duo. Tak pojďme si dát tuhletu zvláštní kompilaci.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Děláte mi radost, přátelé. Takhle bych klidně mohl uzavřít dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2, a to obzvlášť vzhledem k prvním třem pozicím, ale pojďme to vzít komplet, jak to dopadlo ve 40. letošní chart a taky v 73. celkově. Vypadly Robin Schulz a Burbs, Norma Jean Martin, Mark Dan a Raymond a taky Dany, všichni po maximálních 7 týdnech. Takže nováčci to opravdu měli tentokrát zadarmo, ten postup. Což ale neplatí pro nováčky dnešní, ti budou vaše hlasy potřebovat. Novinka číslo 1 Robin Schulz a Watermott, novinka číslo 2 Troy Sivan, novinka číslo 3 Teddy Swims a novinka číslo 4 Nothing But Thieves. A mezi která jména se budou tito nováčci snažit dostat do žebříčku? 20. místo Henry Moody, místo 19. pát týdne pro The Script, 13. na 19. 18. pozice Loučení po 7 týdnech pro Rieba a Nathana Nicholsona, Martin Garrix YouTube, to už je místo 17. Novinka z minula od Kasabian, 16. na 15. pozici Olivia Rodrigo, 14. místo taky novinka od Leny a Annabel a novinka i na místě 13. od Meduzy a Kalida. Giant Rooks místo 12. na 11. pozici Topic a Carte Blanche, místo 10. taky Loučení po 7 týdnech, a sice pro sestavu Illinium a Ellie Goulding. Alesso a One Republic jsou na 9. Katy Perry dnes 8. a Vítek 7. Na 6. příčce došlo ke šplhu týdne z 20. a Kygo a Dan Timinsky jsou ti, kterým se to povedlo. Benson Boone potom 5. na místě 4. Loučení po 7 týdnech pro dvojici Slávek Pham a Paulie Garant. Miley Cyrus 3. Taylor Swift s novinkou Nejúspěšnější z minula na 2. místě. No a místo 1. Adéla. Čili je to dneska tady tak, jak si myslím, že to přesně odpovídá současnému vkusu a trendům a preferencím, čili, jak jsem říkal v úvodu, děláte mi radost, že hlasujete a ještě k tomu takhle na Evropa2.cz. No a taky mi děláte radost tím, že posloucháte hit parádu na Evropě 2 s Bobem Švarcem, který už teď se těší na příště. Tak příště, ahoj. Evropa 2 Music Chart.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: odpoledne jako odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se doflákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakoprem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Show. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne.

0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní by to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
2: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

jump in. I really wanna fly, 'cause I've been waiting all my life.

Nová muzika. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Evropa 2. 88.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: maturanti. Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: I'm a street fighter. Tak to ale v bijáku nemůžeš vynechat. The world champion, a street fighter! Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please!
0: Street Fighter. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88,2

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Maximum muziky. Evropa 2.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: it is the spirit of God. I don't know if I can do it, I can do it
1: for my soul.
2: Living my life like this.
3: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.